0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz. Svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Praho, pozor! Největší rodinný mejdan ve městě je tady! Na Ladronce s Hitrádiem City, Miraj, Richard Krajčo, Bobík a skvělý program pro děti a rodiče. Čtvrtek 20. srpna od 16 hodin Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitrádiem City. Festival, který se vejde na deku.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes poprvé po dvoutýdenní dovolené vrátí k jednání. Ministři se budou zabývat především opatřeními pro lepší zadržování vody v krajině. Premiér Andrej Babiš kvůli dlouhotrvajícím vedrům a vysychání vodních zdrojů obnovil Národní koalici proti suchu. Ta má hledat řešení, jak dopady sucha v Česku zmírnit. Nejhorší lesní požár v historii Belgie se šíří směrem do Německa. Plameny už spálily přibližně 3000 hektarů a jsou jen 300 metrů od prvních německých domů. Úřady evakuovaly stovky lidí a s požárem bojují hasiči z několika zemí. Situaci komplikuje silný vítr, sucho a špatně přístupný terén. Fotbalisté Slávie poprvé v nové ligové sezóně nezvítězili. Po třech výhrách remízovali v Liberci 1-1 a neúplnou tabulku vedou o bod před Jabloncem. Ten jako jediný zůstává stoprocentním, ale zápas k dobru. Ostrava potom porazila Artis Brno 1-0. Brněnský nováček tak dál čeká na první vítězství. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Tunelovým komplexem Blanka jezdí od víkendu i autobusy pražské MHD. V sobotu vyjela v nové trase linka 145, která nabízí rychlé spojení mezi Prahou 8 a 6. Jezdí ze sídliště Čimice přes Kobylisy, Bubenečským tunelem na Hradčanskou a poté na Dejvickou. Podrobnosti najdete na webu pražské integrované dopravy pit.cz. A počasí, nejvyšší teploty dnes 22 až 24 stupňů, čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, večer mají srážky ustávat a mraků částečně ubyde. Z Prahy Dominik Šmaus.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak jsme opět na startu, zase pondělí, zase ráno, 6 hodin 3 minuty. Dobré ráno s vámi, Jasmin a David a Michal.
2: Ahoj, hezký ráno.
3: Ahoj.
1: Jak se vám spalo, co na dnešek?
3: Příliš, že jsem ještě nevstal, takže...
1: Máme to stejně, u vás byla taky bouřka?
3: Strašný, a taky tma hrozná.
1: A tma? Tak taky vám byla ráno taková
2: taky
1: tma.
2: Taky vám byla tma.
1: No tak jsme rádi, že jste tady, že jsme se našli alespoň takhle na dálku, no a písničky pro vás máme. Pondělní snídaně startuje z Black Eyed Peas. Tak hezký ráno.
0: Hit

0: pondělní Hit Radio. 6:10. Krásné ráno, šampioni.
1: Je to neskutečný, ale už půlce srpna vám vaše Hit Radio umí říct, jaká bude zima. Jo. Kdo máte rádi ty zimní radovánky, tak vás asi nepotěšíme, protože úplně všude na světě má být zima nadprůměrně teplá a výrazně se to má projevit i u nás, takže déšť, bláto, tohle všechno.
0: Škoda, že to nevidíte, jak to tady ve studiu vypadá, že to je jenom se zvukem, protože vy si můžete jenom představit, že Jasmin vytáhla koule. Věštecký koule a takhle tady s tím takhle mává. A ona už nás s tím tady otravuje od minulého týdne a říká, hele, vyvěštíme v pondělí ráno schválně zimní počasí.
2: Co Vánoce, budou letos bílé?
1: Bílé Vánoce už zřejmě dlouhou dobu nebudou. Zase na druhou stranu, meteorologové častokrát neví, co říct na dnešní odpoledne, že jo? Mm-hmm. A tady předpovídají hodně dlouho dopředu, tak uvidíme.
0: Tak ono podle německých meteorologů vlastně dneska skončilo léto oficiálně, pokud se nepletu. Ale zase má to výhody, ušetříme zatopení, jestli bude v zimě hezky. Co mě tak teda mrzí, jsou zimní pneumatiky. Když je rozpálený asfalt a jezdíš na těch zimácích. A Ježíšek teda dorazí na pedalboardu, nebo jak to bude? Jo? Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity a Hit Radio minutu po čtvrt na sedm. Hezké ránečko. Já tady mám příběh, který vám možná změní život. Vám, řidičům, ať jsem si myslel, že tuhle informaci tak nějak všichni víme. Já jsem se včera potkal s kamarádem, šli jsme na oběd a když se vracíme k mému autu, tak jsem na dálku stáhnul okýnka, abych to auto vyvětral. A ona mě kouká a říká, jak jsi to udělal?
1: To jde, no. Jo.
0: Jo.
2: Tak jak jsi to udělal?
0: Počkej, jste to nevěděli? Dobře.
1: Možná si přece mechanicky, tak vím, že vyhadlem, ne?
0: To no jasně, tak to jako vzadu, že jo, musíš, jo, ale vepředu, když máš elektriku, tak to jde na dálku. No takhle, počkej, víte to nebo to nevíte, že to jde stáhnout?
1: Nikdy jsem to neslyšel.
0: Neslyšel. No tak dobře, tak já si myslel, že změním život třeba jenom pár lidem, kdo nás poslouchá, ale ono to opravdu funguje. Vy, kdo to znáte, tak si říkáte, to je starý, jo, ale normálně, když máš auto, když máš klíček dálkového ovládání, tak většina autů mít to, že když podržíš dlouze odemykání dveří, tak se stáhnou ty walking všechny. A když naopak zase třeba, já nevím, jsi v kanceláři, začíná pršet a víš, že máš ty okýnka otevřený, tak pokud na to auto vidíš, tak to dlouze podrížíš a ty okýnka zavřeš. Takže ona mě koukala jako, tak jak z jara, já říkám, no to jde. Takže jsem si říkal, že bych možná vám, do nás posloucháte a kdo to nevíte, třeba změnil život. Ať se to teďka hodit nebude, protože bude pršet teďka už zase.
1: Takže se podařilo vyvětrat, i když venku bylo 35 stupňů teda, jo.
0: Podařilo se trošku třeba o 0,2 stupně tu teplotu srazit.
1: Když Mexit rádiu, no.
0: No tak nemáte záč teda, no. Můžete to zkusit klidně. One Republic, Ain't Worried, další hity pro vás za malou chvíli. A taky, když jsme se bavili teda o vás, o nás řidičích, tak za malý moment aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.

0: Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
10: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V tuto chvíli nemáme hlášeny žádné nehody na území hlavního města. Pozor ale v ulicích Kolmenova a Laponská, kde probíhá zábor levého jízdního pruhu a uzavření přechodu.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: tak všechno mám.
1: My vám přejeme zítra a krásné ráno. Tohle je Poetika, bude půl sedmé.
2: Ranní update.
3: Na českém televizním trhu dnes startuje nový sportovní kanál Prima Sport. Skupina Prima ho spustila v 6 hodin ráno a navazuje s ním na dosavadní Sporty TV. Divákům nabídne více domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiové pořady a vlastní sportovní obsah. Čeští atleti se z mistrovství Evropy poprvé v poválečné historii vracejí bez medaile. Poslední českou nadějí byla Kristýna Sasínek-Maky, která v Birminghamu doběhla ve finále 1500 sedma. Na své nejlepší umístění z evropského šampionátu tak zaostala o jednu příčku. V Belgii našli dělníci při rekonstrukci domu poklad za stovky milionů. Ve zdech sklepa objevili ukryté zlato v hodnotě zhruba 218 milionů korun. Teď se řeší, komu mimořádný nález vlastně připadne.
1: No tak asi majiteli té nemovitosti, ne?
3: Tak asi to nebude tak úplně jednoduchý.
1: No, kdyby to bylo jednoduchý, tak nám o tom asi neříkáš.
4: Pravděpodobně.
3: Ale pokud to nemají komu dát těch 218 milionů, tak...
1: Tak si to klidně tady rozdělíme ve třech. No. Mě by zajímalo, kolik domů a bytů v České republice skrývá takové poklady. Poklady.
3: Už dneska můžete otevřít zeď třeba u vás ve sklepě nebo v obýváku.
1: Přesně.
3: A můžete to zkontrolovat.
1: Hele, my tady pro vás máme taky poklad z devadesátek. Miluju. Ace of Base. Beautiful Life, trochu odvážný to říct takhle v pondělí hnedka po ránu, ale zkusme se tvářit, že nás ten pondělek baví. Tak pojďme na to, Ace of Base, Hit Radio, krásné ráno.

0: No tohle je snad zlej sen. A jo, Bad Dreams. Tady Swims na Hit Radio v 6 hodin 35 minut. Hezké ráno. Pojďme si představit všichni společně situaci. Jedeme třeba nakoupit autem. Mm-hmm. Jo. Jak parkujete? Zacouvete do parkovacího místa, anebo tam vyjedete čumákem?
1: Většinu času za mě asi popředu.
0: Takže Jasmin popředu.
2: Já mám nejradši tu situaci, kdy tam nejedeš popředu, ale je volný i to místo za tím a projedeš až na druhou stranu. To je vždycky úplně jackpot.
0: To je super. Já to mám rád zezadu, tady když couvám. Proč se o tom bavíme? Protože autoškoly a pojišťovny stále víc doporučují parkovat výhradně couváním kvůli bezpečnosti potom při výjezdu, jo? Ale teďka to rozdělilo řidiče teda na dva tábory. Zatímco teda tím couváním se jako zajistíš bezpečný jako výhled a výjezd, a tak tím, že tam jako couváš, tak na druhou stranu mají ostatní řidiči pocit, že je zdržuješ, než se tam naštrluješ do toho chlívku.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Je to dvousečná zbraň, takže jsme si to tady řekli. David to má rád, když to může projet, taky vyhledávám takový místa, Jasmin to má ráda. Normálně zepředu a já tam prostě normálně na couvu. Tak by nás zajímalo teda, jak to máte vy a schválně, jestli když teda někdo couve do toho parkovacího místa, jestli vás to otravuje, jestli jste takový, že si řeknete. Vidíš to, Masko? Tak se tam našteluje tohle. Já to teda občas mám, když někdo parkuje podélně.
1: Jako měl jsi to hodně teď.
0: No protože on tě ten člověk sice zdrží jako třeba na 3 vteřiny, 4, 5, ale prostě si říkáš... Tak jak to máte rádi vy? 777-937-777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi. Případně nám to semhoďte jako klasický SMS-ku, no a my k vám hodíme za chvíli další muziku Aura Dione, taky Damiano David a aktuální dopravu. Hezky ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
9: Víš, co je tohle?
10: Sanitka?
9: Ano.
10: A víš, kdy sanitka houká?
9: Když nikomu jede na pomoc.
10: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
11: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
12: Čekají vás záchranářské speciály,
11: moderní sanitky,
12: ukázky první pomoci
11: a program pro celou rodinu.
12: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
11: Vstup zdarma.
12: Více na praha.eu.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
16: Březová!
17: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
16: Březová!
18: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
16: Březová!
18: Resort Březová.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze v Kolovratech v ulici Pod Zvoničkou mezi křižovatkami ulic Mírová a nad Topoli probíhá oprava kanalizace. Počítejte s omezením a moc to tam nehoňte.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Docela to pondělní ráno utíká, co? Damiano David na Hit Radio v 6.49, my vám přejeme hezké ráno. Experti radí, že pokud parkujeme například u obchodu, tak do parkovacího místa bychom měli ideálně zacouvat kvůli lepšímu a jednoduššímu výjezdu. No a pak na druhé straně jsou ale ti, kdo se nechtějí nechat zdržovat tím dotyčným, než se tam do toho parkovacího místa našteluje. Jak to máme tady, jsme si řekli. Jasmin vyjíždí popředu. Já zásadně couvám a David hledá to nejjednodušší místo na parkování.
1: Zjednodušeně řečeno, ano.
2: Tak Tomáš Střince, ten píše, couvat. Je to bezpečné jak při výjíždění z parkoviště, tak i při nakládání nákupu do kufru.
0: No, já si myslím, že Tomáš Střince by se neshodnul se Zdeňkem, který nám poslal hlasovku.
3: Ahoj, tady Zdeněk. Není problém tam nacouvat, nebo tam najet předem. Problém je druhej. Když máš potom košík plný zboží a chceš to naskládat do kufru a nacouváš tam, jak se protlačíš s tím košíkem mezi autama, což není určitě možný. Protože dneska ty místa tak jsou už úzký, že vlastně kolikrát se mi stane, že neotevřu ani dveře, abych mohl vlézt do auta.
0: To je fakt. Já bych možná Tomáše a Zdeňka propojil. Já vám pak pošlu čísla navzájem a můžete jít spolu třeba na pivko.
1: Jo? Nebo se porvat. To bude
0: jsi říkal, že jsi tam ta couvá nebo ne, tyjo?
2: Mirka píše, já většinou parkuji couváním, jen na frekventovaných ulicích zajedu občas popředu, abych nezdržovala. Jen nevím, když do mě při výjíždění někdo drcne, jestli není lepší, když se trefí do zadku než do čumáku, kde je to blíž k řidiči. Mějte se, moc ráda vás do práce poslouchám, děkuji.
1: Taky zajímavá úvaha.
0: To je, jasně no, jasně. Taky píše Blanka, dobrý den všem, mě můj táta naučil, že mám vždy a všude zajet tak, abych byla rovnou připravená odjet, takže couvám. Pak tady máme taky hlasovku od Moniky.
4: Tak dobré ráno, Radio Faktor, tady je Monika z Českých Budějovic. Tak já ráda couvám při parkování, jo, že vlastně si najíždím ze zadu. Mějte se hezky, krásný den. Ahoj.
0: Zatím to teda jakoby tak vychází pro couvando, hodně.
2: Hodně.
0: Hodně. Máme tady ještě hlasovku od Zuzky.
5: Ahoj, zdravím vás. Tady Zuzka. Já parkuju jedině zadkem. Já to snad ani předkem neumím. To samý autobusem. Jsem řidič autobusu a taky vždy všechno jenom zadkem. Takže asi tak. Přeji krásné ráno. Papa.
2: Zuzi, papa, děkujem.
0: Jako zaparkovat autobus a zacouvat někam, to musí být teda to opravdu jo. Jako... Tak dobře, auto máme. Tak vy do nás posloucháte, jak parkujete autobus? Popředu anebo normálně pozadu? Dělejte to tak, jak to máte rádi. My pro vás máme další. To je Elton.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
0: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko má za sebou další mimořádně horký den. Teplotní rekordy včera padly na zhruba čtvrtině dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Tropické teploty zasáhly především Moravu a Slezsko. Kraje letos nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že regiony mají díky příjmům z daní vlastních peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili a tvrdí, že jim státní podpora náleží. Od roku 2015 stát krajům na opravy silnic poskytl přes 40 miliard korun. Nový elektronický systém vstupu do Evropské unie prodlužuje čekání na některých velkých letištích. Například ve Frankfurtu a Amsterdamu se letos v létě maximální fronty protáhly až na 2 hodiny. Problémy se netýkají občanů Evropské unie cestujících mezi členskými zeměmi. Aerolinky a letiště navíc varují, že na podzim se může situace ještě zhoršit. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Praha chce vytvořit takzvanou digitální kartu pěstouna. Nová platforma by pěstounským rodinám poskytovala slevy, třeba levnější vstupné do divadel, zvýhodněné sportovní aktivity, kroužky nebo různé služby. Zapojit se do systému budou moci městské organizace, kulturní a sportovní instituce, firmy i další poskytovatelé. A ještě přidám počasí. Dneska čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Večer mají srážky ustávat a mraků částečně ubyde. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ráno.
10: Krásný pondělí.
11: Snídaně šampionů.
7: Já jsem Jasmin, rád, že jsi to vzala za mě. Já jsem chtěl říct den a pak mi došlo, že jsem vlastně zapomněl, co je za den. Že pondělí ráno 7.02.
10: Je to tak, je tu novej týden.
7: A taky spoustu písniček. 21 Pilots, taky Ella Henderson, tím pokračujeme, hezké ráno.
0: Hit

0: Pamela Anderson a Rudimental Alibi, 7 hodin a 5 minut, krásné ráno z Hitrádia.
1: Když se někde strapníte, tak ten trapas jako takovej, to je jedna věc, jo, ale když je to třeba i na kamerách, tak to je věc druhá. My jsme šli s přítelem v sobotu k vodě, byl strašný hicák venku, bylo fakt horko, tak jsme se cestou stavili v obchodě, koupili jsme si nanuk, že se jako schladíme, a jelikož jsme stáli v takové uličce, kde nebyl vůbec nikdo jiný a děláme furt takový jako kraviny a mě bylo fakt horko.
2: Pane bože, já jsem úplně napjatej, co jste dělal.
0: Já taky teda.
1: Ne, jako by o nic nešlo, ale tak jsem vzala ty nanuky a začala jsem se jakože ze srandy nima chladit, jakože přes to tričko, jakože na hrudníku. A teďka prostě tam byly takovýhle...
2: Na hrudníku.
1: To je jedno.
0: Jo, prostě tak... se začala chladit prsa nanukem.
1: Ale počkej.
0: To nanuk Míša? Já tam totiž nebyl s váma.
1: Nebyl to Míša ani Kuba můj, byl to Mroš. No a pak jsme šli...
2: To muselo bolet, ne?
0: Dobrý mejdan.
1: No a pak jsme šli k pokladnám a tam samozřejmě seděla ostraha před obrazovkou s kamerama a týpek, ten pán, byl úplně rudej.
0: Měl ruce v kapse.
1: Byl úplně rudej. Strašně
2: všude kapesníky
1: se...
2: poházený.
1: Jste nechutný. Ne, fakt jako strašně se smál a mě to v tu chvíli došlo, takže jsme se taky strašně smáli a rudý jsme teda byli všichni tři. A já se říkám, kolik jako lidských bizárů musí tyhle ty lidi za těma kamerama kdekoliv vidět. Mm-hmm.
0: Nebo jako celkově, když si myslíš, že tě někdo nevidí a on tě vlastně vidí. Já si myslím, že třeba, že by lidi, co někdy bydleli na sídlišti a měli okna paneláků naproti sobě, že by mohli vyprávět, jo. Já se to třeba osobně bojím zjišťovat zpětně, co kdy viděl, kdy jsem co já dělal, jo. Jsem teďka v pozici pozorovatel. Vím, kde bydlíš, Jasmin.
1: Jo, perfektní.
0: Nebo třeba nejlepší napadá mě, když stojíš na semaforech, podíváš se vedle a vidíš šoféra v druhém autě, jak si myslíš, že ho nikdo nevidí, a ten šofér provádí přímou masáž mozku nosem.
1: Pane bože.
0: To se děje často.
2: To se děje.
0: Pak se ještě prohlíží.
1: Ježiši, no tak...
0: No nic, ty jsi to rozjela, tohle téma.
1: Ale ne, žušně. Tak 777-937-777, to je číslo k nám a budeme rádi, když nám dáte vědět, při čem vás teda někdo asi viděl, anebo co jste vy viděli, pokud děláte taky někde za kamerama.
0: Ano, ano, anebo nemusí to být za kamerama, prostě co jste viděli, že jste viděli, že ten druhý o tom jako neví a myslí si, že toho nikdo nevidí. Tak nám to nahrajte jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to sem pošlete SMS-kou, my k vám posíláme další muziku. Tohle jsou 21 Pilots, hezké ráno.

0: něco svěžnějšího na pondělní ráno, za minutu 14:15, Rehab in my head. Dobré ráno z Hitrádia. Jasmin se o víkendu mazlila s mrožem. To jsme si odnesli z předchozího vstupu, taky jenom jestli bych to mohla vysvětlit pro ti, kdo se připojili až teď.
1: No ne, tak řešili jsme, co jste dělali, protože jste si mysleli, že vás nikdo jiný nevidí, tak já měla takový incident v obchoďáku teďka, k tomu bych se asi jako nevracela, ale ptali jsme se na tuhle tu věc a Aneta píše, já jsem dělala v prázdném výtahu taneček na TikTok, pak jsem si všimla kamery přímo nade mnou a od té doby jezdím po schodech.
0: To je fakt, že když někde děláš, všude. Ano, ano, tak to jsem se, to mi teďka došlo, že když někde něco dělám, co by neměli vidět úplně lidi a je tam třeba v rohu kamera, tak si říkám, doufám, že nenahrává. Další zpráva od Lenky. Ahoj, v obchodě jsem si myslela, že mi někdo nevidí, tak jsem si upravovala kalotky asi minutu přes legíny, pak jsem zvedla hlavu a koukala přímo do kamery.
1: Hani, dělám na ostraze. Lidi si neuvěřitelně často čichají v obchodě k vlastnímu podpaží a většinou ne jednou. Míšo, chceš se přiznat, co se tady dělo asi 10 minut zpátky, jsem tě viděla?
0: No David, že jo?
1: No.
0: Se očuchával.
2: Určitě.
0: Taky píše Petr, ahoj, dělal jsem několik let na kamerách, jen vám řeknu jedno, pokud si někde na veřejnosti říkáte, tady mě určitě nikdo nevidí, tak vás s největší pravděpodobností někdo vidí. A tady máme ještě jednu zprávu. Ahoj a dobré ráno, já jsem kdysi měla ráda jednoho Pepu, bylo mi asi 8 až 9 let, až jsem ho jednou viděla, jak se dloube v nose. V ten moment už se mi nelíbil. Když jsem viděla mé syny se šušnit, tak jim tuhle příhodu říkám. I tak to za to stojí. Jako ostračující příklad dobrý, jestli se budeš vrtat v nose, nevěsta nebude. Nebude. A víte, jaká je výhoda toho, že nás teďka jenom slyšíte, že se nevidíme, no, že nevidíme, co děláte, ale víme, že tam jste. Tak děkujeme za to, že ladíte 14:45 k tomu a taky další hity, opět Radeček, i tak to za to stojí.

0: I tak to za to stojí, tohle jsou hity na Hit Rádiu opět a Radeček 7 hodin 19 minut. Bude to stát za to s námi zůstat i za malou chvíli, protože se blíží rychlá pětka. Chvíli po půl osmé budete soutěžit s Kozlem, o co přesně, řekneme za chvíli. Samozřejmě přihodíme i další hity na cestu, do práce, domů, na dovču, všude, kde nás ladíte, Lady Gaga, Alejandro, taky Benrez, Samantha Juno a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně. Slyšíte? To je zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejde.

0: dojezdem přes 1000 kilometrů.
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na pražském okruhu na prvním kilometru ve směru na D1. Na úrovni Jesenice došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Someone Too, tohle jsou Benders. A my jsme Hit Radio 7.30, krásné ráno. David. Má ranní update.
1: Ranní update.
2: A miliony Číňanů mají problém najít si partnerku. Kvůli výrazné demografické nerovnováze jsou někteří muži ochotni zaplatit seznamovacím agenturám 100 tisíce za pomoc hledáním nové manželky. Výbava pro prvňáčky vyjde rodiče nejčastěji na 3 až 4 tisíce korun. Při úsporném nákupu se dá dostat zhruba na 1500. S kvalitnější aktovkou a ergonomickými pomůckami ale účet může překročit i 7 tisíc. Oproti loňsku ceny výrazně nerostly. Bývalý brazilský fotbalista Adriano prozradil, proč jeho manželství vydrželo pouhých 24 dní. Vztah skončil po hádce kvůli celonočnímu pití a hraní domina s kamarády. Adriano přiznal, že své zvyky měnit nechce a raději žije sám, mimo jiné i proto, že mu vaří jeho maminka.
3: Pro ty z nás, co se fotbalu úplně nevěnujeme, tak kolik je Adriánovi let?
2: 44 let.
0: Takže mama hotel.
2: Takže mama hotel.
3: Slušný.
0: Mama hotel. My jsme pro vás taky něco navařili. Je tady rychlá pětka. Konkrétně Kozel navařil. Kozel vám naděluje víru v hodnotě 5000 korun. Ochucené nealko Kozel 0%. A k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Mimochodem, jestli jste ještě nové ochucené nealko od Kozla neskusili, vybírat můžete rovnou ze tří příchutí inspirovaných tím, co známe z českých zahrad. Černý rybí sa třešeň, citrona bezinka nebo meruňka a veruňka. Tak napište, chci soutěžit na 777.
2: Meruňka.
0: No ano, 777 937 777. Hezké ráno.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. Disturb, tady jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5 000 korun od Kozla.
1: Můžete vyhrát ochucený 0% nový nealko Kozel. Při nový příchutě černý rybí třešeň, citron a bezinka, taky meruňka a meduňka. A k tomu voucher na e-shop.
0: Meruňka a meduňka.
2: Já slyšel meruňka a meruňka právě.
0: A nebo meduňka a meduňka. Ne, je to meruňka a meduňka. Tak, kdo je s námi ve vysílání? Je Hanka z Jihlavy. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak kterou příchuť by si ochutnala nejradši z těch tří příchutí? Rybí střešeň, citron bezinka nebo meruňka a meduňka?
3: Asi to meruňku.
0: My to taky. Taky na to máme tady chuť, taky na to máme chuť. Tak Hani, pojďme soutěžit.
4: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje proces, při kterém rostliny využívají světlo k tvorbě živin? Fotosyntéza nebo videosyntéza?
3: Fotosyntéza.
0: Je to tak.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Hani, budeš vědět, jak se jmenuje věda zabývající se počasím?
3: Ježiši,
0: Je to tam, jasně.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se nazývá plod dubu? Ale to, že bylo správně.
3: Žalud.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je množné číslo slova člověk?
3: Lidi?
0: Ano. A pátá otázka, Hani, pojďme na to.
1: Jak se jmenuje otec rodiny Simpsonových?
0: Homer? Hani, já jsem s tebe víc... Ne, v pohodě, já jsem s tebe vycítil, že ty máš opravdu chuť na tu meruňku a meruňku a my jsme to prostě museli prolítnout a musela jsi to vyhrát. Takže vyhráváš 5 000 korun od Kozla a k tomu právě tady ty skvělý příchutě.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak jo.
3: Děkuju za pomoc, mějte se krásně.
0: Mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Boží Eva Farná na Hit Radio 7.42. Dobré ráno. Za malou chvíli vám nabídneme další parádní hity, třeba Linkin Park nebo Shakira, Zoo, to je tohle. No a vy, kdo někam cestujete, autem, čímkoliv, co se dá řídit, tak za malou chvíli přidáme i aktuální dopravu, ať víte, co vás v pondělí ráno, kde zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z hlavního města hlásíte překážku v Praze v Radlické ulici směrem z centra za křižovatkou s Bíblovou. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.53. Dáváte si pondělní Hitrádio, snídaně šampionů a Linkin Park. S vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Venku je takový horko, že ryby v českých vodách jsou úplně na suchu, ale na suchu jsou bohužel i české nemocnice, protože jim zoufale chybí krev. Tu svoji byl už dokonce darovat i prezident Petr Pavel, ale teďka nemocnice prosí o pomoc nás všechny, jo, protože je to stejná písnička vlastně každý rok, každý léto, že lidi odjedou na dovolenou a teďka vlastně ubude těch pravidelných dárců.
0: Myslím si, že Jasmin, kdo má strach z jehel, tak už skoloboval u rádia právě teďka.
1: Hele, patřím taky mezi ty lidi, ale stejně chodím občas darovat krev, i když to se mnou vždycky sekne, to se přiznám, já to prostě nemám ráda a nějak ten tlak a všechno, nevím.
0: Fakt? Že chodíš? Já teda chodím, není to darování krve, ale spíš na odběry normálně, tak to beru jako takovej mini dar. A co, David, ty chodíš na odběr krve?
2: Tak já si zakrývám oči, i když jsou jehly jenom ve filmech, takže
0: fakt
2: ke mně.
0: To je zajímavý, že někdo to má tak. Třeba můj táta, ten jako nemůže vidět ani slyšet o jehle, ten hnedka omdlívá, jo. Mně to třeba vlastně jako vůbec nevadí. Zvláštní.
1: Já mám mamku zdravotní sestřičku, takže to tam jako od malička bylo všechno tohleto. Jasně. Nutnost být v pohodě. Nicméně teda, kdo byste chtěl a kdo se toho nebojíte, nebo to chcete zkusit, tak hlavně tedy ostravský nemocnice a pražský nemocnice prosí o pomoc.
0: No nicméně nedobrovolný odběr, teďka vlastně postoupíme úplně všichni, protože koukal jsem, že od dneska jsou ideální podmínky pro komáry. Jo. Koukám tady na komáří mapu a skoro celá republika je červená, takže možná bychom mohli tady ty potvory poslat právě do těch nemocnic.
2: Třeba tohle je budoucnost získávání krve, že se nachytají komáři a z nich se to nějak extrahuje.
0: Ne, tak komár je takový malý dron vlastně. Že jo? No a krve bude dostatek. Pojďme na muziku Katy Perry, hezké ráno.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka s Íránem výrazně zvedla velkoobchodní ceny energií. Cena plynu v prvním pololetí vzrostla o více než polovinu, ropa zdražila zhruba o pětinu. Zároveň asi o 3% vzrostla spotřeba plynu i elektřiny, což analytici spojují s oživením ekonomiky. České zásobníky plynu jsou nyní naplněné ze 64%, podle ministerstva ale bude na zimu suroviny dost. Současná epidemie eboli v africkém Kongu už je nejtragičtější v historii země. Nemoci podle vládních údajů podlehlo přes 2300 lidí a potvrzeno je téměř 5000 případů. Jen za posledních 24 hodin přibylo dalších 101 nakažených. Epidemie tak počtem obětí překonala dosud nejhorší vlnu z let 2018 až 2020. Horké a suché počasí v Česku končí, už dnes přinese studená fronta ochlazení až o 8 stupňů, přehánky a místy i silné bouřky. V dalších dnech se teploty budou pohybovat většinou kolem 25 stupňů, tropická třicítka zůstane jen na jižní Moravě. O víkendu srážek ubude a častěji se objeví slunce. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Tunelovým komplexem Blanka jezdí od víkendu i autobusy pražské MHD. V sobotu vyjela v nové trase linka 145, která nabízí rychlé spojení mezi Prahou 8 a 6. Jezdí ze sídliště Čimice přes Kobylisy, Bubenečským tunelem na Hradčanskou a poté na Dejvickou. Podrobnosti najdete na webu pražské integrované dopravy PIT.cz. A počasí, nejvyšší teploty dnes 22 až 24 stupňů. Čekáme oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Večer mají srážky ustávat a mraků částečně ubyde. Z Prahy Dominik Šmaus.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré ráno.
8: Hezký pondělí.
12: Snídaně šampionů.
11: Dát dohromady hezký a pondělí je trochu odvážný, nicméně jsme rádi, že jste tady a že to pondělí prožíváte s námi. Michal, jsme na David, ahoj.
8: Říká se, že věk je jenom číslo a herec David Prachař nám teďka ukázal, že někdy to číslo je opravdu jenom hodně vedlejší záležitost. Praštil do toho potřetí a to s o 32 let mladší ženou, tak víc o tom za chvíli.
13: Nice.
11: Víme, jaký budeš, ještě bude 80, Davide. Pojďme na YouTubečka.
0: Hit Radio City.

0: Beautiful Day, takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 7 minut po 8. Jutučka, dobré ráno.
1: Pánové, jestli máte pocit, že po 60 už vás čekají jenom nějaký papuče a preventivky a takovýhle věci, tak vůbec. Příkladem vám může jít herec David Prachař, který do toho praštil už po třetí, jo, po 60. A oženil se s o 32 let mladší Sárou Hlaváčovou. A všem chlapům tak ukázal, že samozřejmě ani před tou 70 není potřeba natahovat bačkory. Tak.
2: Což mě teda mile překvapilo, David to okomentoval na začátku hodiny slovem nice. A já když jsem to včera čet, tak jsem si říkal, tyjo, tak já jsem čekal, že třeba v 70, že budu řešit, nevím, termíny u urologa a slevy v Lidlu, jo. Hele, podívej se na Davida, jede třetí mízu jako pán, jo, appreciate.
1: Musím říct, že my v rodině máme, no není to takovýhle rozdíl, ale mamka má o 12 let mladšího partnera, já mám o 9 let staršího, takže naopak jako ty věkový rozdíly jsou u nás celkem vítaný. Jak to máte vy? Máte to tak v rodině někde?
3: Počkej, není to ten stejný.
2: A tak vy to nemáte. A tak vy to nemáte o tolik let, že jo? Co to je případem? Bohuš Matuš, že taky asi o 45 let rozdíl. Ale takhle, sice pak tyhle páry vypadají jako když táta vede dceru na maturák, hele, ale přeji a bude ti přáno.
3: No.
2: Hele, rozdíl u nás rodině to je v pohodě, jo? Hmm. Máma s tátou jsou asi prostě o 44 let. Co u vás?
3: Ale jo, tak decentně. Naši o 2 roky a já s partnerkou ten stejný rok.
2: Takže počkej, o dva roky vaši?
3: Ano.
2: Tak to jsou naše taky. Co teda vaši?
1: No, mamka s tátou byly na stejno, ale s novým manželem je mamka o 12 níž. No.
3: Takže jsi polepšila.
1: Jak se, no,
2: počkej, že má o 12 let mladšího?
1: Ano, jak jsem říkala.
2: To je super.
1: Nicméně my chceme vaše příběhy, kdy ten věkový rozdíl vlastně vůbec nevadí, jo? Kdy vám to vyšlo, ať už jste vy ta starší osoba, nebo ta mladší, je to úplně fuk, ale chceme vaše hezký příběhy.
2: Tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo jestli se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme něco, co vás bude rozhodně bavit. Tohle jsou Karmach, Just Be Good To Me na Hit Radio v 8.09. Hezké ráno.

0: Tohle je nejnovější Taylor Swift, snad vás to taky tak baví. Opolite na Hit Radio ve 8:45.
1: Říká se, že věk je jenom číslo, což si myslí i herec David Prachař, který se po třetí oženil, a to s o 32 let mladší partnerkou Sárou Hlaváčevou. Tak my jsme chtěli jako vaše love story s nějakým věkovým rozdílem, kdy to dobře dopadlo. Tak jak?
0: Posílá třeba hlasovku Mirek.
2: Dobré ránko, přeji. Tady Mirek. Já jsem asi na tom podobně jako pan Prachař. Jsem taky po třetí ženatý. A jsme s manželkou od sebe 25 let, já jsem teda starší, 25 let, ale jsme spolu 21 let, z toho 18 jako manžele, máme 3 děti, klape nám to, určitě si nestěžují. Jděte se krásně, nashledanou.
1: Hezký.
0: To je slovo do pranice. Máme tady taky několik SMSek, píše třeba i Martin. Ahoj, tchán je o 7 let starší než tchýně, manželka je 7 let mladší než já a dcery jsou od sebe 7 let.
1: Mm-hmm. Jitka, ahoj šampioni, my jsme od sebe s manželem 10 let a 8 měsíců a 9.9. spolu budeme 37 let, jsme spolu od mých 17 a myslím, že je to čím dál lepší a pohodovější, to je boží.
0: Jo, být spolu od 17, aby to klapalo takhle dlouho, to se dneska nevidí, to se, no nevidí, ono se to spíš už nenosí, mi přijde. Jo, ta doba jiná. Taky píše Mirka. Ahoj, v pozdějším věku a po neúspěšném 16-letém vztahu jsem objevila toho nejlepšího chlapa na světě. Je o 14 let starší, ale vůbec nám to nevadí. Včera jsme oslavili 4leté výročí, to píše Mirka, tak my moc teda gratulujeme k výročí.
1: A ještě jedna ze zpráv zní třeba takhle od Davida z Brna. Ránko týme, my s přítelkyní začali moderně v pořadí. Milování, kino, pusa. Před 8 lety mě bylo 30, jí 43, no a jsme spolu pořád spokojení a zamilovaní.
0: Takže jsi našel starší David z Brna. Akorát to pořadí teda nějak.
1: Říkal moderně.
0: Za nás to bylo jinak, no tak chápu. Dnešní doba, jak se seznamuje generace Z, Gen Z? Chlapi, jak to dělají? Tak nejdřív dick pic, pak rande, nebo jak to je, že jo? No. Ale Ježíši Kriste, to je realita, jasný, promiň, jako jo. Panic at the Disco, High Hopes. 8:17. Krásné ráno z Hit Radia.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu.

0: Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
9: Kdo to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Lepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte překážku v plynulosti provozu na D1 na 10. kilometru směrem na Brno, stojí porouchané auto, dejte pozor, rozhodně tam nohu z plynu.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: a Hitradio v 8.32.
1: Ranní update.
2: Robbie Williams prozradil, že mu diagnostikovali autismus. Po letech psychických potíží, úzkostí a ADHD je pro něj diagnóza hlavně úlevou. Říká, že díky ní konečně lépe chápe, proč jeho mozek jede na 1000% a proč je pro něj kreativita tak důležitým ventilem. Dovolená bez dětí může prospět nejen rodičům, ale i jejich vztahu. Podle psychologů si totiž rodiče na rodinné dovolené často úplně neodpočinou a dále řeší každodenní péči o děti. Pár dní ve dvou jim může přinést skutečný odpočinek a zároveň ukázat, jak jejich vztah funguje bez rodičovských povinností. Cristiano Ronaldo naznačil, že jeho legendární kariéra se chýlí ke konci. 41-letý Portugalec připustil, že tato sezóna bude pravděpodobně jeho poslední v profesionálním fotbale. Po 25 letech kariéry chce podle svých slov zanechat výjimečný odkaz a život po fotbale už má naplánovaný.
0: Takže v kolika letech jde do důchodu?
2: No ve 42 letech.
0: Vlastně. 42 let. A myslíš, že má vyděláno?
2: Si bude potřebovat nějakou brigádku.
0: Úplně vidím Ronalda, jak vždycky mu přijde domů leták, jak bude kroužkovat, co si koupí ve slevě. Pojďme na muziku Spice Girls, Hit Radio 8.33, dobré ráno.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. David Guetta, Terry Swims, Stones and I, 8.40 na Hit Radio.
1: Věděli jste, že chytrý spotřebiče už nejsou jenom chytrý, ale oni začínají být i drzí? Po některých aktualizacích vám totiž můžou posílat sarkastické hlášky, takový ty pasivně agresivní, jakože si jdete třeba v 11 večer do lednice, jo, a jdete si tam nenápadně pro nějaký ňámes, něco dobrýho, a najednou vám na mobil přijde zpráva zase. Jo, ono se to opravdu začíná dít.
0: Ale já na tohle jsem teda hrozný, jo. Noční nájezd na lednici. Já jsem schopný se tam na chvilku jako pozastavit a sníst všechny možné kombinace. Já si myslím, že kvůli mně osobně by měly dělat lednice, ne že se po otevření rozsvítí to klasický vnitřní světýlko, jo, ale že by tam mohl být takový ten výstražný trojúhelník, co máš v autě, když jsi za mnou varovky. Jakože, hele, Míšo, už stačilo.
1: Tak možná to tomu opravdu pomůže a má to upozorňovat i třeba na plýtvání jídlem a pak teda na to zbytečný noční otevírání.
0: Mě by zajímalo, který domácí spotřebič, ten, který máte doma, by vám podle vás nadával nejvíc, kdyby uměl mluvit? Napadá tě něco? Takhle, za mě je to ta lednice, u té se dveře netrhnout asi, nebo odpočne ani v noci, chudák. Robotický vysavač možná.
1: Ježíš, no to jo.
0: K tomu se taky občas chovám jako.
1: No.
0: No. Tak klidně nám můžete rád napsat vy, dát vědět vy. My vám dáme další hity. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky Gustavo Lima balada. To všechno tady na Hit Radio. Za moment, hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Svatební den jako z pohádky?
7: Lázně vráž u písku.
6: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
7: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
6: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
7: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
6: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
7: Lázně.vráž.cz.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.

0: 8.53, krásné ráno. A my se ptáme, už je čas chystat Vánoce? Možná jo, možná jo. Prosím pěkně, pěstitelé vánočních stromků na Hané přišli s naprosto geniálním a zároveň tak trochu úchylným tahem. Otevřeli předprodej stromků už uprostřed aktuálních veder. Takže lidé si chodí vybírat jedle na prosinec namazaní opalovacím krémem.
1: Tak možná jako na druhou stranu, víš, jaký schon je to vždycky v prosinci, tak teďka by měl na to člověk klídek. Navíc ti vždycky v prosinci vyberou ty nejhezčí jedličky a smrky, co ty chceš.
0: Přesně.
1: Tak si to rezervneš předem.
0: Víš? Když jsi takový hranař, třeba jako já, myslím, že ty taky trošku, tak tam přijdeš a jsou tam už jenom takový babička vždycky. Já teda vzpomínám, zdravím tam nahoru, ona vždycky říkala, že to jsou hrozný mrzáci.
1: Jo,
0: ty se tam zůstanou úplně nakonec.
1: Ale třeba můj taťka, ten schválně vybírá ty mrzáky a tím to není líto, že se je nikdo nevezme. To mi přijde hezký.
0: Tak to je hezký, že táta dělá tady tu činnost. Já úplně vidím, jak přijdeš za tím pěstitelem v žabkách, jak tam přijedeš autem, opřeš se o tu rozpálenou kapotu, seš v kraťasech a opravdu vážně s ním diskutuješ o tom, jestli se ti domů hodí víc jedle nebo smrk v létě. Geniální, Nahané jsou prostě napřed. Posloucháte Hit Radio, Sia, Give Me Love, to je poslední song pondělní snídaně a pak se rozloučíme. Hezké ráno.

0: Si a Give Me Love, tohle je Hit Radio v 8.57 a jak jsme slíbili, tohle byl poslední song pondělní snídaně. My jsme moc rádi, že jste to s náma přežili a že jste se stavili.
1: Pondělní ráno jsme zvládli, tak přežijte i to pondělí jako takový celý den a zítra se uslyšíme zase od 6 do 9.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zvládněte pondělí, mějte se krásně a jak říkala Jasmin, zítra v 6.00 tady.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Na Hradecké dálnici na 24. kilometru směrem na Hradec stojí osobní auto po požáru. V těchto chvílích projíždíte s nárazovým zdržením. Více aut stále hlásíte z Pražského okruhu od sjezdu z D5 směrem na Ořech a Jinočany a z Baranďáku a z Dobřížské ulice. Připravte se na 15 minut v aktuální koloně. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.

0: si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Praha v tomto volebním období hospodařila s vysokými ročními přebytky 20 až 30 miliard korun. Kritizuje to ministerstvo vnitra a nelíbí se to ani opozičnímu ANO v metropoli. Podle zástupců Prahy město potřebuje peníze do budoucna, a to na velké investiční projekty, jako je stavba metra D nebo budování vnitřního okruhu a dalších silničních staveb. Vláda se dopoledne sejde po dvoutýdenní dovolené. Zabývat se bude obnovením práce takzvané Národní koalice proti suchu. Oznámil to premiér Andrej Babiš.
12: 2018, 2019 to fungovalo, takže stačí to jenom oprášit a samozřejmě každé to ministerstvo, myslím životního prostředí a zemědělství, má jasné plány, jak řešit vlastně vodu.
11: Dalším tématem bude příprava povinných elektronických žádanek na zobrazovací vyšetření nebo rehabilitace. Česko v tomto týdnu čekají přehánky, bouřky, ojediněle budou doprovázené přívalovým deštěm nebo krupovitím. Ochladí se a teploty se nedostanou nad tropické hodnoty. Nejchladnější bude úterý a nejteplejší naopak dny budou na Moravě a ve Slezsku. Naši atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla do boju o cenné kovy Kristýna Sasínek-Meky. V běhu na 1500 metrů skončila sedmá. Česká rekordmanka zaostala o jedno místo za svým nejlepším výsledkem.
13: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
11: No a Praha začíná nový týden oblačným, místy polojasným dnem, ale většinou čekáme přehánky, možná intenzivnější bouřky, teploty odpoledne kolem 24 stupňů.
9: Hit Radio City.
14: Krásné dopoledne, 9:02, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezký pondělí a že jste ještě nezmokli. Hit Radio. A pokud jste zmokli, tak jsme v tom společně, je to tak. Ale to nevadí, konečně prší, konečně skvělý čerstvý vzduch. No a k tomu tahle letní hymna Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

a Just Like a Pill. Posloucháte Hit Radio City, krásné dopoledne. Hele, být policistou, to může být opravdu řehole. Zvlášť, když přicházíte do kontaktu se nebezpečnými individui. Tentokrát se takovýto děsivý případ odehrál, prosím vás, v centru Vídně, což vás možná překvapí, tam si řeknete sachr, pohoda. Ne, i tam je to nebezpečný. Tam se, prosím vás, totiž policisté pokoušeli identifikovat a stotožnit, legitimovat pouličního houslistu. Jo? Oni tam na tohle mají samozřejmě pravidla, tak za ním přišli, požádali o doklady a řekli mu, aby přestal hrát. Tento 55-letý houslista to tak ale rozhodně nechtěl nechat. Tahle známá firma se do strážníků pustila stylem, že jednoho z nich pokousal tolikrát do nohy, že policista ten den už nemohl pracovat. Ano, pokousal ho do nohy, prosím vás. A teď to nejdůležitější na celý téhle informaci. Ten houslista byl Slovák. Neříkám nic, ale nějak to do sebe celý prostě zapadlo, no. Tak prosím vás, pokud půjdete kolem nějakého houslisty, opatrně. Občas očividně bývají opravdu vášnivý. Daša a Austin do uší právě teď.

0: Imagine Dragons s námi v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne vám všem a pozor, protože se to blíží. Ano, je pondělí a čtvrtek je za rohem. To, hele, dvakrát se vyspíme, třikrát a jsme tam, to je v pohodě. A čeká nás fantastický čtvrtek, protože nás čeká další City Picnic. Je to tak, ten poslední pro letošní rok. Potkáme se všichni na Ladronce, v půl čtvrté začínáme, je to celé zdarma, takže jenom přijďte, prosím vás. Máme tam spoustu skvělé zábavy, protože La Tropical vás naučí tančit, jo. S komikaze se budete smát. No a vaše děti si zatančí a zadovádí s Bobíkem a jeho kamarády. No a co se týče hudby, tak nebojte. I tohle máme samozřejmě posichrovaný. Miraj Navrátil a taky Richard Krajčo. Takže jako já nevím, lepší program asi těžko vymyslíte, jo? Prosecco, jídlo, všechno tam samozřejmě bude, takže stačí opravdu jenom přijít. Ne, lepší program nehledejte. My si Krištofy dáme už za malou chvilku a vy nezapomeňte, ve čtvrtek City Picnic.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
11: Sanitka?
10: Ano.
11: A víš, kdy sanitka houká?
10: Když nikomu jede na pomoc.
11: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
12: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
13: Čekají vás záchranářské speciály,
12: moderní sanitky,
13: ukázky první pomoci
12: a program pro celou rodinu.
13: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
12: Vstup zdarma.
13: Více na praha.eu.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
16: Vyslev se na to, Franto!
17: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

0: o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

0: děti a rodiče. A taky Prosecco a ty nejlepší piknikové dobroty. Čtvrtek 20. srpna po 16 hodin Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic z Vitrarium City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Skupina Krištof a Dominika Láďa, Féteru Hit Rádia City. Přeju krásné dopoledne, ačkoliv vám ho teď možná malinko zkazím. Prosím vás, jo, máme tady nový průzkum a... No nic, sami pánové musíte vědět nejlíp. Prosím vás, každý pátý chlap nosí jedny trenky celý týden. Jo, prosím vás, je to průzkum britské značky On By a potvrdil to, co jsme všichni asi tak trochu tušili. A nikdo to ale nechtěl slyšet. Jo, my jsme to jakoby tušili, ale nechtěli jsme to mít potvrzený. Nechtěli. To je prostě čistá lenost, no, nebo špinavá lenost, teď si nejsem jistá. Já jsem k tomu článku viděla dneska pár reakcí na internetu, právě od pánů. A jeden muž tam psal, co, plýtvání. Já je nosím 14 dní, pak je zlomím a vyhodím. No nic, tak přeju krásné dopoledne vám všem a radši posílám další hity, teď ten Sharp a You.

0: Swedish House Mafia, posloucháte Hit Radio City. No prosím vás, pokud vyrážíte třeba do Egypta, jo, tak tam se vám může samozřejmě stát, že uvidíte velblouda, jo. Asi musíte samozřejmě někam na takovou tu zaplacenou projížďku nebo tak, ale pozor, teď se ukázalo, že taky ne, jo, že stačí ležet na pláži. Tam teď takhle leželi lidi, pohodička a najednou velbloud, jo, normálně se šel projít. Trošku to vypadalo, jak kdyby ho omrzela ta poušť a chtěl se prostě trošku schladit ve vodě, já to chápu, teď tam je strašně vedro, jo. Ale lidi samozřejmě úplně v šoku, úplně jako vyděšený, přitom to je jak kdyby vás u Vltavy překvapila nutrie nebo krysa. Úplně to samý. Další hity do uší, za chvilku s námi Leony nebo Depeche Mode.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme, vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
8: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
9: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Březová!
13: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
14: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.
15: Hit Radio City.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Adam Ďurica, Féteru Hit Rádia City těsně před 10. Za chvilku Roxette nebo Alvaro Soler, teď už aktuální doprava.
1: A nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Aviatická ulice v obou směrech i v tomto týdnu dál pokračují práce. Na úrovni letiště Václava Havla počítejte se zdržením kolem 5 až 10 minut, tedy teď aktuálně. Dobřížská ulice na vjezdu do Radlické na Smíchov, tady se zdržíte do 5 minut a s menší nehodou pak počítejte na úrovni Záběhlic, pokud jedete dál do centra metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Bezbariérové, klimatizované a motorové. Na středočeských železnicích budou jezdit nové modernizované vozy. Doplní mě mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
9: Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
1: Ano, a první vozy už jsou v Nymburském depu. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali k jejich odstranění. Nejhorší lesní požár v historii Belgie na východě země se teď šíří do Německa. Plameny jsou zhruba 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechaly v neděli evakuovat. Belgii požár spálil zhruba 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Fotbalisté pražské Slavie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1-1 a po úvodních třech výhrách poprvé v sezóně nezvítězili. Sešívaní vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Většinou oblačno, zataženo s deštěm nebo přeháňkami, dokonce se mohou objevit opět i silnější bouřky. K večeru čekáme ubývání oblačnosti. 24 stupňů maxima pro dnešní den.
8: Hit Radio City.
0: Krásné dopoledne, 2 minuty po 10. hodině. Přeju krásné, ačkoliv upršené pondělí. No a za chvilku jdem hrát. Hit Radio. I tento týden totiž City Quiz o nádherné bonusové výhry. K tomu ty nejlepší hity. Za chvilku Roxette a právě teď Hunter X a Golden.

0: Alvaro Soler a Animal v éteru Hit Radio City. No dámy a pánové, je to tady.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Další kolo City kvízu a taky další fantastická výhra jenom pro vás. Prosím vás, tento týden to bude o filmech, respektive o letním kine, který vás čeká celý vlastně pozbytek srpna, a to pěkně na Bohemce, v Dolíčku. Ano, tam, co se normálně hraje fotbal. Tam to totiž ožije nejenom tím fotbalem, ale taky českým filmem. Letní kino tu nabídne během 4 večerů. Komedie, ale taky vážnější příběhy, občerstvení, no a jedinečnou atmosféru stadionu Klokanů. Je to tam skvělý. Takže, hele, já si myslím, že super varianta, jo. Dneska hrajeme o lístky na dnešní večer. Pozor na to, 4 lístky. A to na úplně novou komedii Někdo to rád v Plzni. No, razovití hrdinové různých věků, povah, profesí a zálib hledají štěstí. Jenom každý jinde a taky s jiným výsledkem. Takže ideální scénář. Dámy a pánové, jestli chcete vyrazit zadarmo na tenhle film, tak dobře poslouchejte, jdeme na to. Je pondělí, takže na vás nebudu moc náročná, jo? Jde mi o to, abyste z krátkého úryvku, z krátké znělky poznali, co je to za legendární film. Správnou odpověď mi napište na 777-937-777. Jste ready? Co je tohle? Těžké, že? Už víte? Zkusíme ještě jednou, jo? Pro místa vzadu. Tak pište na 777-937-777, co je tohle za film. Jeden z vás získá 4 lupeny do letního kina. A další hity k tomu, tohle jsou Lost Frequencies.

0: Live dohrávají v éteru Hit Radio City. Krásné dopoledne všem. No a teď je ten rozhodující moment. Hrajeme o 4 lístky na dnešní letní kino na Bohemce, pěkně v Dělíčku, na komedii Někdo to rád v Plzni. Na telefonu už je Michal. Michale, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, já jsem super.
0: Ty jsi říkal, to je hustý, já jsem napsal poprvý ze srandy a ono to vyšlo?
1: Je to tak, poslouchám vás delší dobu, ale na ty soutěže moc nejsem, se říkám, to nemám šanci. Ale říkám, zkusím to, třeba co vyjde a koukej na to.
0: No tak koukej na to, to je neskutečný. Michale, tebe samozřejmě čeká ještě jeden důležitý úkol, jo. Musíš to ještě jednou správně říct do éteru, aby lidi věřili, že jsi to fakt měl dobře, jo. Takže pozor, pouštěla jsem tohle, jo. No tak co to je?
1: To Piráti z Karibiku.
0: Jsi si jistý hodně?
1: Jsem si úplně jistý.
0: To je jasně. Michale, velká gratulace. 4 lístky na dnešní letní kino na Bohemce na snímku Někdo to rád v Plzni jsou tvoje. Víš, koho sebou vytáhneš?
1: No, to nevím, protože jsem nad tím ještě nepřemýšlel, nebo nebyl jsem si jistý, že bych vlastně mohl vyhrát, takže to mě ani nenapadlo, budu muset rychle někoho vymyslet.
0: No hele, tak vymýšlej, každopádně velká gratulace a moc si to tam užijte.
1: Jo, super, super, díky moc.
0: Zatím se měj hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Jo, vidíte, to, že furt člověk říká, to nemá smysl, nemám šanci a aha, no podívejte, jo, jak to jde. Další kolo, další lístky, zase zítra.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Svatební den jako

0: pohádky?
1: Lázně vráž u Písku.
0: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
1: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
0: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
1: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
0: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
1: Lázně.vráž.cz.
2: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
3: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
2: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Eva Farná, Perpetuum Mobile, posloucháte Hit Radio City. Taky máte husí kůži. Možná vám husí kůži opět způsobíme i dneska večer v 18.00, což je za pár hodinek, jo, to je za chvilku. Spolu opět půjdeme do hlubin toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. A hele, já na to vždycky koukám, jo. A říkám si, cívado, tohle bude extrémně bavit. Opět dneska neskutečný bomby, jo. Dáme si třeba tuhle legendární věc, kterou podle mě minimálně těch pár úryvků umíte všichni. Jednou jsem viděla kuchyňský prkínko, na tom byl udělaný Lionel Richie a u toho Hello, is it me you're cooking for? Chybět nebudou ani Mike and the Mechanics, taky fantastická věc. No, abyste to nacítili, to, co nás večer čeká, tak teď jeden takový song, který do téhle doby patří. Sixpence, None the Richer, There She Goes.

0: Tohle je Bruno Mars v éteru Hit Radio City. Znáte takový ty filmové scény, jak třeba manželka vyhazuje zuřivě manželovo oblečení a věci z okna? Asi jo, že jo. Pravdou je, že se to občas děje i tady u nás, nemusí to být nutně ve filmu, jo. Ale může být i hůř. Třeba v Polsku, konkrétně ve Vratislavi, teď takhle z okna letěla lednička. Ne proto, že by si to rozmyslela, rozhodla se být letadlem. Nebylo to dokonce ani ze vzteku, jo? Že by manželka se zbavovala agresivně ledničky. Ne, ne, ne. Bylo to prosím pěkně z lenosti. Vyklízecí četa tohohle baráku se s tím totiž nechtěla tahat. Museli by s tím totiž jet výtahem. To je náročné, já to chápu. Tuhle tu ledničku vzali a vyhodili ji z 9. patra prostě na ulici. Výborný nápad. Ano, to si asi říkáte taky. Výborný nápad. A když už teda udělala ten obrovský rambaj, jo, to prostě to je příšerná rána, když to má desítky kilo, že jo, tak nebojte, nebylo to všechno, oni pak totiž stejným způsobem z toho okna vyhodili Ivanu. Jo, některý lidi mají mozek prostě na to, aby jim v hlavě tolik nečvachtalo. Další, další hity, za chvilku Carly Rae Jepsen nebo Lady Gaga.
1: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
2: A s jednorožci i dinosaury!
1: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Svatební den jako z pohádky?
7: Lázně v Ráž u Písku.
6: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
7: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
6: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
7: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
6: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
7: Lázně.vráž.cz.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý paddleboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
4: Hit Radio City.
10: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Engineers právě teď dohrávají v éteru Hit Radio City těsně před 11. hodinou. Za chvilku Avicii nebo Poetika, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na Bubenském nábřeží na úrovni Holešovické tržnice prosím projíždějte opatrně. Důvodem je nehoda dvou osobáků a došlo také ke srážce chodce. Na místě je záchranka, také policisté, popojíždět budete v koloně, a to minimálně 5 až 7 minut. Další komplikace stále hlásíte z Aviatické ulice kvůli pracím na silnici v obou směrech na úrovni letiště. Zdržení by mělo být kolem 10 minut a menší nehoda je hlášena také na Pražském okruhu na úrovni Slivence směrem k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Od víkendu jezdí v metropoli tunelbus, spojuje Prahu 8 a 6. První ranní špičku v denním provozu dnes zvládla linka 145 bez komplikací. Kromě jednoho spoje se zpožděním 3 minuty jezdily všechny v toleranci přesného provozu. Hodně spojů dojíždělo na Hradčanskou i dříve, než udává jízdní řád. Do odpadkových košů na Václavském náměstí vyhodí lidé zhruba tunu odpadku denně, třetinu pak tvoří nápojové obaly. Ukázala to analýza z minulého týdne. Cílem magistrátu je získat data o složení odpadu, která povedou ke zlepšení pořádku a čistoty v centru metropole. Podobný rozbor proběhl už loni v prosinci. Pražské domy dětí a mládeže hlásí opět velký zájem o kroužky. Část už má teď plnou kapacitu. Na další se bude přihlašování teprve spouštět. Největší zájem je tradičně o sport, keramiku či hudební kroužky nebo ty zaměřené na 3D tisk a létání. Některé domy dětí a mládeže zvyšují od nového školního roku ceny o 100 koruny. Státní galerie budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost otevřeny zdarma, zatím do konce roku. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř a seznam galerií zveřejní jeho rezort na svém webu dnes.
9: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
1: Jedná se zatím o 4 neděle, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: V průběhu dnešního dne velká oblačnost s četnými srážkami, objevit se mohou i silnější bouřky, foukat bude chladnější severozápadní vítr a nejvyšší teploty mírnější kolem 24 stupňů.
8: Hit Radio City.
0: Hezké dopoledne, s vámi Kateřina Pechová. A co, jaký máte pondělí? Nechte si ty zprostý slova, nechte, ne, opravdu, slušně, jo? Hit Radio. Já doufám, že dneska zvládáte v pohodě a s úsměvem, tohle je Avicii.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Ten duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Avril Lavigne, My Happy Ending, kdo se taky vrátil do puberty. Posloucháte Hit Radio City. Já zpátky v čase vás asi vrátí i tahle informace, protože je to 44 let, co firma Philips vyrobila první CDčko na světě. Děti, možná to nevíte, ale to bývaly takové lesklé, kulaté platičky, na kterých jsme bývali hudbu. Jo, normálně takhle fakt, bylo to skvělý, museli jste to dát do přehrávače. Nejslavnějším CDčkem se stal Thriller Michaela Jacksona, kterýho se prodalo přes 110 milionů kusů. To je takovýho plastu, že byste z toho postavili cestu na měsíc a zpět. Každopádně dneska, že jo, umělci slavějí milion streamů, ale tehdy to bylo těžší. Jackson prostě fyzicky ovládl obýváky po celé planetě. A ano, bylo to období, kdy jsme tu hudbu doopravdy vlastnili. Vy jste prostě doma to CDčko měli. Nebo když jste kámošovi udělali, že jo, CDčko. Prostě takový to mix jedna, summer mix, mix tři a tak. No a dneska můžete CDčkama aspoň plašit ptáky na balkóně.

0: sítě nebo v práci, venku, to je úplně jedno. A v Praze dneska startuje festival o ničem. Jo, přesně jak slyšíte, festival o ničem. Hele, za mě naprosto skvělá věc. Nemusíte tam totiž nic, jenom být, připomenout si radost z obyčejných věcí, z dobré kávy, z pohybu, z ležení a koukání do stropu nebo do nebe, ze zastavení. A taky z toho zjištění, že to podstatný už vlastně máme. Nádherná myšlenka, fantastická věc. Celé to startuje dneska, potrvá to do 23. srpna. Probíhá to na vodárenské věži Letná. A takhle, jako tam třeba dneska program, jo, tak ráno byla jóga, dobrý, jo. A ten program, když vám přečtu dnešní program, jo, 8.00, nic, jen yoga s Lucí Canningovou. 17.00, což ještě stihnete dneska, nic, jen tanec s Janem Cinou. Jo. 18.00, nic, jen poezie se svojostí. Vy vlastně nic nemusíte, ale můžete se tam stavit i na ten program. Celou dobu tam mají vlastně pop-up letenský pekárny SK, takže si tam můžete dát snídaní, kafe, cider. Jsou tam celý den od 8 do 9 a můžete tam jenom tak přijít a jenom prostě chvilku být úplně v klidu. Mrkněte schválně na jejich program na festivaloničem.cz. Tohle bude podle mě naprosto skvělá věc. Tak si nenechte ujít tu možnost na chvilku zastavit. No a zpomalit můžete i s námi za chvilku Činasky nebo Rehab.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Činasky, Láska a Data. Posloucháte Hit Radio City. Krásné dopoledne. No už víme, jaká bude zima. Takhle v půlce srpna, to je vždycky nejlepší se na to připravit. Tak prosím vás. Protože podle předpovědí, jo, se nedočkáme ani letos. Ano, zima v Evropě bude nadprůměrně teplá a nejvíc se to projeví právě u nás. Jakoby nad náma někdo prostě nechal zapnutý fen. El Niño si letos Česko očividně vybral jako svůj hlavní projekt. Moc děkujeme, opravdu jsme velmi vděční. Takže zimní výbava na letošní zimu. Kraťasy, tričko, možná pláštěnku, jo, pač pršet by mohlo. No a jinak prostě ta ladovská zima, ty zasněžený nížiny, na který jsme zvyklí, to už prostě nebude. A my, co si to ještě pamatujeme, tak už jsme vlastně pamětníci. To je strašný.

0: Taylor Swift s námi na Hit Radio City. Krásné dopoledne. Pondělí se prostě podepisuje na nás všech. Dámy a pánové, důležitá věc. Dneska je pondělí, jo? A to znamená, že už jenom kousíček a čeká nás co? Čeká nás City Picnic už tenhle čtvrtek. Poslední City Picnic letošního roku. Pojďte všichni, bude to velký. Bude to velký, bude to krásný. Na Ladronce je naštěstí místa dost, takže se tam všichni vejdem. Vstup je zdarma. Máme tam pro vás nachystaný samozřejmě pití, jídlo, jo? To je jasný. K tomu trocha té komedie společně s komikaze, tance, Tropical. O vaše děti, ale co vím z loňska, tak i tak trochu o vás se postará Bobík a jeho kamarádi. No a co se týče hudby, tak tam s námi bude Richard Krajčo a taky Miraj. Bude to fakt skvělý. Tenhle čtvrtek na Ladronce startujeme, respektive brány otevíráme v 15:30, tak vezměte kámoše, vezměte rodinu a přijďte. Moc se těšíme.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
16: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
17: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem.
14: A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
18: Velkolepě.
19: Natočím to.
18: No tak všechno velkolepě.
19: Všechno velkolepě.
17: Tvoje pražská trojka.
14: Jsme tvoje pražské Hit Radio.
17: Hit Radio City.
14: Zlepši si náladu.

0: Kiss Me, to je Dermot Kennedy, posloucháte Hit Radio City, za chvilku 12 hodin, já se tak s vámi prozatím loučím, čekají vás a samozřejmě srdcovky s Jirkou Pelnářem, nenechte si to ujít, já se na vás budu těšit ještě dneska v 6 večer u Hit Radia Classic, takže ano, to nejlepší z 80, 90 a taky milénia. Těším se, mějte se zatím krásně, zvládněte pondělí a právě teď Guru Josh Project.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Aviatická ulice pro oba směry platí zdržení na úrovni letiště, a to kolem 5 až 7 minut. Krátce budete popojíždět Dobřískou ulicí směrem na Smíchov a pak Radlickou. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu. Varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území, s výjimkou západních Čech. V platnost vstupuje teď ve 12 hodin. Aktuální zůstane zatím do dnešního večera. Výstraha před vznikem požáru stále platí do odvolání. Na dálnici D10 začíná další oprava. Na 4-kilometrovém úseku mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice ve směru na Prahu kompletně nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
14: Po dobu prací zůstane zachovaný obousměrný provoz v režimu 2+2. Dálnice D10 patří k páteřním tahům, kudy denně projede až 50 000 vozidel. Kromě samotné výměny vozovky plánujeme také údržbu mostů, zpevnění krajnic a opravu opěrných zdí.
2: Práce za 118 milionů korun potrvají necelé 2 měsíce, hotovo bude 5. října. Skupina Prima dnes pustila nový sportovní kanál Prima Sport. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů, ale také vlastního sportovního obsahu. Teď se ještě podíváme k nám. Pražané mohou v ulicích narazit na likvidaci vzrostlých stromů, což vyvolává kritiku na sociálních sítích. Podle magistrátu se jedná o pajasané žláznaté. Je to mimořádně invazivní druh a povinnost jeho likvidace vyplývá z evropského nařízení. Strom vytlačuje ostatní druhy, jeho kořeny narušují stavby a také silnice a chodníky.
15: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: Přehánky nebo velmi silné bouřky se mohou objevit také v odpoledních hodinách v Praze a jejím okolí. Zůstává zataženo, oblačno a 24 stupňů jsou dnešní maxima.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Nádherné pondělí, přeju 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, dobrou chuť k obědu a servírujeme opět 5 legendárních hitů, takže dnešní srdcovky budou opět 5chodové, no a samozřejmě dezert na závěr, tak ten už nechám na vás, záleží, co si objednáte. Srdcovka na přání dneska bude taky. Hned na úvod srdcovek, tak se vydáme do roku 2010. To se mimochodem stala událost, která tenkrát zlomila srdce spoustě řidičů. A vám možná taky. Měli jste jedničkovou oktávku? Tak už asi tušíte. Více řeknu za chvíli. Teď zpěvačka Pink, rok 2010 a hit Fucking

Fucking Perfect a myslím, že přesně tohle vystihuje legendární jedničkovou oktávku s motorem 1.9 TDI. Ta byla prostě fucking perfect. Tam se nedá říct nic jinýho. Tohle byl hit z roku 2010 a právě v roce 2010 oficiálně skončila výroba tohle legendárního auta, který byl vlastně stejný jako 3310. To prostě asi už nic to nepřekoná, protože to auto normálně, já mám známýho, který najel přes 350 tisíc kilometrů a říkal, že tomu motoru pořád nic není. Tak pokud jste měli jedničkovou oktávku 1.9 TDI, tak to vám jako ze srdce závidím. A pokud vám ještě zůstala, no tak ježišmarja, tak to máte doma. To máte doma jako neuvěřitelný archivní kousek. To gratuluju. 2010. Tak to byl hit číslo jedna. Teď půjdeme do 90. let. A vlastně jako klidně můžeme chviličku u těch aut zůstat, protože dáme se tady jenom takovou hiphopovou věc. A vždycky ten rap a hiphop tak byl hodně spojený taky i s tuningama. Jeden čas tak na MTV, na začátku milénia, tak dokonce byl i pořad, který se zaměřoval opravdu jenom na vytuněný auta. Byl tam nějaký slavný rapper, který si vždycky vzal, našel si úplně nějaký totálně zničený auto a pak z něj udělali auto, který, já nevím, mělo třeba v sobě i bazén, jo? Nebo akvárko v motoru a tak podobně. Neuvěřitelné věci. A tak si říkám, propadli vy jste v pubertě, nebo když jste byli úplně mladý, tunění aut? Měli jste nějaký fakt jako vytuněnou káru? Pánové, co to bylo? Dejte vědět na 777-937-777. Holky, na vás jiná otázka. Chodili jste někdy s nějakým frajerem, který měl jako káru pořádně vytuněnou? A co to bylo? Nemyslím za kluka, ale jak to na vás tenkrát působilo? Jo? Přišlo vám to fakt jako sexy, bylo to skvělý. A pamatujete si ještě na to auto? Jestli to mělo vzadu nějaký velký křídlo, anebo vevnitř třeba chlupatý kožený volant? Ten obal. Dejte vědět, 777-937-777. Dneska v srdcovkách můžeme zavzpomínat i na tenhle bizár. No a když už jsem teda slíbil ten hip-hop, tak tady to je Heavy D a The T-Boys na Hit Rádiu.

0: Je 12 hodin 16 minut, to je taky frér, co hrál v jednom zásadním filmu, kde se taky dost řešil tuning.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia, srdcovka každého chlapa nebo většiny, tak je jeho auto, jo, o tom žádná. A je úplně jedno, kolik nám je let, jestli je nám 18 a je to první auto, anebo jestli už jsme v důchodovém věku a je to naše třeba i poslední auto, prostě pořád si ho šperkujeme a ideální situace je ta, pokud někdo do něj nastupuje, zuje si boty a vezme si bačkory. A já jsem se vás ptal, jestli jste někdy zažili éru, že jste si tunili auta. A třeba Richard píše, já jsem měl jedničkovýho Golfa a narval jsem do něj tenkrát všechny svoje peníze plus ještě peníze svých rodičů. Byla to doba filmu Rychle a zběsile 1, takže jsem měl udělaný i modrý a pak červený podsvícení. Dneska už to na silnicích nevidím, ale tenkrát to bylo dost populární. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Richard. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia z čísla 777-937-777, to je od Andy. Čauky, bože můj, cca rok 98, měla jsem borečka a na rande se v sobotu ráno chodilo na autoburzu. Jednou to byla nějaká čupr řadící páka, indy potahy, světla, křídlo, spoiler, Škoda stovka to byla, myslím si, že jí miloval víc než mě, zdraví Andy. Tak to si netroufnu rozporovat, ale to dost pravděpodobný, Andy. Jirka z Proseku píše, já jsem měl Škodu 110 Erko Coupé, červený žihadlo, střešní okno, centrální zamykání, alarm, podsvícení, plno repráků a blbec se mi před 13 lety prodal. Do dneska si to vyčítám. To chápu. Kámo, to mě strašně mrzí. To jako vážně mě to mrzí. A ještě o to víc mě mrzí, že jsem ji o tebe před 13 lety nekoupil. To je jako... To je skvělý. No tak hele, Erko v kupéčku, já to úplně vidím, ty čtyři kulatý světla vepředu. No jo, no nic, tak na dálku tě objímám, slzičku teďko pustíme oba dva a ještě jako spousta dalších chlapů, co si to dokážou taky představit, tuhle ztrátu. A už je to pryč, no. Nicméně, když teda se bavíme o Erku v kupéčku, tak to jsou 70. 80. léta. Hlavně v těch 80. to tady jezdilo extrémně moc. Dokonce můj táta to měl, když já jsem se narodil v 86. Tak dáme si tedy z 80. let tady jednu dámu, která v 80. měla obrovskou kariéru a navíc dneska slaví své narozeniny. Nebudu říkat, kolik je let, ale klidně by mohla dostat od Jardy Jágra dres s jeho číslem. Belinda Carlisle na Hit Rádiu.

0: Poznali jste Kelly Family? Ano, mají i jinou píseň než Angel.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A musel jsem jí zahrát, protože na rovinu, holky, když se tady tak jako pročítám všechny zprávy od vás, jak vzpomínáte na kluky, se kterými jste chodili, co si ujížděli na tuningu svých aut, tak nejvíc mě pobavila věta od Lenky, která píše, bylo to jako kdyby chodila s mimozemšťanem. Takže Kelly Family a láska s mimozemšťanem, nebo když se zamiluju do mimozemšťana, byla prostě jasná pátá srdcovka, tak je to i taková vzpomínka pro vás. No. A ještě si to tady tak pročítám a teď mi dokonce přišla i krásná fotka, pozor, otevírám to tady, tak tohle ale... Jirka posílá jedničkovou fáby, 1.4 TDIčko, andělské oči vpředu, zadní světla taky vytuněný, maska chladiče z Mikoteku, paprsková hliníkový kola, nebo paprskový hliníkový kola, zatměné zadní okna, no nádherná, to jako jo, to je krásný. Bože, to je skvělý. Další zpráva, tak tady je, co jsem já měl za auto, jestli jsem taky tunil. Děkuju. Já se přiznám, že jsem jako úplně netunil, ale v mých 18 letech jsem měl po tátovi Ford Escort XR3i z roku 1987. V bílý barvě. Vzadu černý křídlo. A teda jako neskutečný žihadlo. A pamatuju si na dobu, kdy jsem poprvé si koupil autorádio s odnímatelným předním panelem. A to byl asi jako tenkrát, no, na to nikdy nezapomenu. Prostě odnímatelný přední panel a dokonce se do toho mohla dávat i fleška na USB. Úplnej úlet. Tak to je moje vzpomínka. Dneska dej mu pánbu věčnou slávu, už je z něj malinká kostička, bohužel skončil až takhle, takhle ve šrotu. No, hele, krásně jsme dneska zavzpomínali, tak ještě nás čeká srdcovka na přání. 777-937-777, pište mi, co byste chtěli slyšet. A nebo co jste možná tenkrát v tom vytuněném autě poslouchali.
2: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
3: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
2: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hitrádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
5: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou

0: kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira a její Zoo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Mám tady zprávu od Evy, která píše: Ahoj Jiříku, byla jsem v sobotu na hudebním festivalu, co jsem moderoval, a po Vohnoutech si slíbil, že jestli si o ně někdo v pondělí napíše do srdcovek, tak mu je rád zahraješ. Sedím v práci s kolegyněmi, co na koncert jít nemohli, a kvůli tomuto přání jsme si posunuli oběd. Tak jsem zvědavá, jestli svůj slib dodržíš. Zdraví Eva. Ne, dáme se něco úplně jiného. Nedělám si legraci. Samozřejmě, já sliby dodržuju a řekl jsem to na pódiu, nahlas, veřejně. Vy jste si napsali, Evičko, nejsi navíc jediná, takže tady to je. Mimochodem, Vohnouti letos slaví 30 let na hudební scéně, pořád ve stejné sestavě.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvláště.

0: Temper City, Self-Aware na Hitrádiu ve 3:15. Taky vás zdravím za volant, ať už máte, nebo respektive jedete v jakýkoliv káře, tak občas je jako fajn si zavzpomínat na ta naše úplně první auta a potom také i auta rodičů. Ono to většinou šlo ruku v ruce, že ta první auta jsme měli právě po rodičích. Dneska tak v srdcovkách, tak jsme vzpomínali i na to, jak jsme je tunili, jak jsme utráceli všechny naše vydělané peníze jenom na to, aby jsme si mohli pořídit třeba jenom, řeknu, blbý koberečky prostě do toho auta. No a vy zase, dámy, tak jste zaspomínali na nás blázny, se kterýma jste chodili, co si tunili auta. Dneska teda mě teda srdcovky strašně bavily a moc děkuju za všechny fotky, které jste posílali i na WhatsApp s číslem 777-937-777. Těch kár, který já tady mám, tak to je jako neuvěřitelný. To je prostě fakt jako nádhera. A dokonce mi tady ještě před chviličkou přišlo žihadlo a to je Citroën 2CV a netroufnu si říct, co to je za rok, ale tipuju to osobně třeba na nějaký jako 60. léta. Je to boží, to je nádhera. To jestli ještě jako máte doma, tak to závidím. No, srdcovky jsou pro dnešní den u konce. Samozřejmě, pokud máte rádi hity z dob minulých, stejně jako některá auta, tak dneska mezi 18. a 21. tak Káťa se na vás těší. Tam bude zase 3hodinová speciálka hitů z 80. a 90. let. Srdcovky zase zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu a my nekončíme. Do 13. hodiny ještě Bruno Mars, taky Rosé, Cinema, Beyoncé, Hello. A pak nejnovější zprávy, ať víte, co se děje. Víc si poslechnete už za chvíli. Tady na Hitrádiu.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme, vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
8: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
8: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
11: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
17: Ano, je to tak. Jediný jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: V závěru pondělního poledne Ray Dalton před námi nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Práce na silnici omezují provoz na Pražském okruhu, a to na úrovni Slivence směrem k letišti, v opačném směru na úrovni Jesenice. Krátce se zdržíte také na Štěrboholské spojce od Černáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni. Přesnost spojů dosáhla 89% a zpoždění většinou nepřesáhlo 15 minut. Mírně klesl také počet zrušených vlaků. Proč se některé spoje zpožďují, vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
7: Největší podíl zdržení vlaků připadá na pořadí jízdy vlaků, tedy například jejich křižování na jednokolejkách nebo předjíždění na silně vytížených dvoukolejných tratích. Máme sice jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, ale jen velmi málo kapacitních tratí.
1: Skoro 80% našich železnic má totiž jen jednu kolej. Více kolejních úseků nedá dohromady více než 65 kilometrů. Rodiče stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4000 lidí, což je nárůst o čtvrtinu. Nejčastějším tématem jsou rodinné vztahy. Rodiče často řeší i víc problémů současně. Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. V centrální části Národního parku Velká Fatra na Slovensku hoří. Správa parku vyzvala turisty, aby se vyhnuli oblasti uhorské lokality Smrekovica, kudy prochází i značená turistická stezka. O víkendu pak hořelo také v Tatranském národním parku. Popradského plesa pomáhal s hašením armádní vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám. Od víkendu jezdí v metropoli tunel bus, spojuje Prahu 8 a 6. První ranní špičku v denním provozu dnes zvládla linka 145 na Výbornou. Kromě jednoho spoje se zpožděním 3 minuty jezdili všechny v toleranci přesného provozu. Hodně spojů dojíždělo na Hradčanskou dříve, než udává jízdní řád.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
1: Přehánky nebo velmi silné bouřky se mohou objevit také v odpoledních hodinách v Praze a jejím okolí. Zůstává zataženo, oblačno a 24 stupňů jsou dnešní maxima.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Hodinku po pravém poledni pokračujeme dál. Já se jenom v rychlosti vrátím ke zprávám, kdy jsem slyšel úplně tu první zprávu, jak Lucie říká. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni, tak jsem si jenom řekl, ach jo, tak a třeba si to někdy zlepší.

Finská parta Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, posloucháte Hit Radio, za chviličku bude čtvrt na dvě a maminky na mateřské dovolené, pokud teď posloucháte, tak vám jenom chci říct, že v tom nejste sami. Může to být náročný, ale podívejte se do zrcadla a řekněte si, jsem dobrá máma. Když vám to nikdo neřekne, řekněte si, jsem dobrá máma. Chápu, že je toho někdy moc. Proč o tom mluvím? Byl jsem o víkendu v lékárně a vedle mě stála maminka, co držela tak dvouletého chlapečka v náručí, a slyším, jaký lékárnice říká, já vám to ale nemůžu prodat. A ona, já to ale potřebuju. A lékárnice, já vám rozumím, ale opravdu to nejde. No a tak se ta maminka otočila a říká tomu synovi, no, tak jdeme. Maminka si holt místo neurolu koupí prosecco. No a já v tu chvíli jsem koukal a říkám, jasně, chápu, rozumím, absolutně nesoudím. Tak jenom chci říct, dámy, nejste v tom sami, i když je to někdy extrémně náročný. Držím palce. Tady máte Škvory.

0: Hit Radio X Ambassadors s hitem Renegades. My si pamatujeme nápis Renegade, určitě, pokud jste vyrůstali v 90. tak 100%. Odpadlík Renegade, odpadlík legendární Reno Reigns, páni, to je jeden z těch seriálů, který i přesto, že už jste ho neviděli třeba 20 let, tak prostě na něj nikdy nezapomenete. Otázkou je, jestli by nás teď ještě jako bavil, ale já na něj mám teda fantastické vzpomínky a vždycky jenom vlastně jako díky odpadlíkovi, tak jsem chtěl jezdit na motorce a mít dlouhý vlasy. No nevyšlo mi ani jedno, ani druhý. Každopádně tohle je přesně jeden z těch seriálů, který nás dokáže vrátit v čase. A pak to umí hudba. Umí to naše srdcovky mezi 12. a 13. hodinou, každý den, od pondělí do pátku. A pak to umí také naše Hit Radio 90, který non-stop vám hraje právě legendární hity z 90. let. No a u nás na Hit Radio každý den, od pondělí do pátku, mezi 18. a 21. hodinou, 3 hodiny toho nejlepšího z 80., 90. a také ze začátku milénia. Tak kdo ví, možná, že i dneska večer, mezi 6. a 9. zazní třeba znělka z odpadlíka. Proč ne? Napíšu to tady naší kolegyni Kátě, ať si to tam dá do poznámek a vy dobře pozorně poslouchejte a zítra tak mi to normálně nahlašte. Jo, normálně mi to napráskejte, nebuďte slušný, klidně mi to napráskejte, jestli to pustila nebo ne. Dneska mezi 18. a 21. Tady u nás na Hit Radio za chviličku. Například Divoký byl a Znamení. Nebude chybět ani Lady Gaga, tak buďte s námi.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům Ochoz u Tišnova Brno venkov za 6 milionů 499 tisíc.
1: MM Reality.
2: Rodinný dům Ochoz u Tišnova Brno venkov za 6 milionů 499 tisíc. Rodinný dům v Malíkově na Svitavsku

0: pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
1: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po Zooparku Zelčín.
0: Jak jsou ty trampolíny velké?
1: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v Zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
0: Jsou trampolíny placené?
1: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
0: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.

0: Hři.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Praho, pozor! Největší rodinný mejdan ve městě je tady! Na Ladronce.

0: 16 hodin Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitrádiem City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Lady Gaga na pondělní odpoledne. Je 13 hodin 36 minut, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový den. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A je to teď možná zvláštní otázka, možná vás to trošku jako zarazí, řeknete si, že jsem úplnej blázen, ale ptám se prostě na rovinu. Už máte vánoční stromek? Já vím, zní to opravdu bizarně, takhle v srpnu, ale pokud každý rok zažíváte stres s výběrem vánočního stromku, nemáte na to čas, potom na poslední chvíli berete, co mají, pokud teda ještě vůbec něco mají, anebo stojíte v té hektické předvánoční době ve 100-metrové frontě venku na dešti, že jo, protože nesněží, tak já mám tip, jak tuhle frontu můžete předběhnout. Podívejte se na webové stránky nebo na mapy někde kolem vás, kde jsou stromové školky nebo oficiální pěstitelé, protože spoustu z nich už od srpna ty stromky rezervuje. Mluvím teď z vlastní zkušenosti, jo. My takhle jezdíme už pár let s naším prckem, je to už rodinná tradice. Projdeme se po lese, vybereme si stromeček, oni nám ho označí, zarezervujou a 2 týdny před Vánocema nám ho prostě jenom říznou a my si ho jedeme vyzvednout. Můžu opravdu jako říct, že ta úleva a ten klid, když víte, že stromek máte vyřešený, je před Vánocema k nezaplacení. Tak to, že právě teď posloucháte Hit Radio a tuhle informaci, berte to jako zásadní znamení ze zora. No a další znamení si dáme právě teď od divokýho Byla.

0: Dua Lipa Houdini ve 2:45, aspoň tedy za minutku přesně ve 2:45. Dneska máme pondělí 17., to znamená, že ještě 2 týdny prázdnin jsou před námi. A to znamená, že tady pro vás na Hitrádiu mám ještě 20 tisíc na benzín. Ano, dokonalá desítka pokračuje i tento týden. Každý pátek do konce srpna nabízím až 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu, abyste měli pár měsíců auto vyřešený, jo, a mohli se starat a utrácet úplně za jiné věci. Jak se zapojit do hry, tak to dozvíte na webu hitradio.cz. Já jenom v rychlosti zopakuju pravidla. Dostanete ode mě 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000. To je všechno. Zabere nám to necelou minutku, je to úplně easy. Stejně taky easy, jako je získat tank kartu od Orlenu, na kterou vám právě potom tyhle peníze pošleme. Pokud ji máte, tak v průběhu celých prázdnin až do 31.8. můžete využívat každý den od pondělí do neděle epické slevy u Orlenu, a to je koruna až 2 na litr, záleží, jaké palivo tankujete. A zároveň, pokud ji nemáte, tak od nás ji právě získat můžete. Kdybyste nechtěli čekat až do pátku, tak dneska je pondělí a s aplikací v mobilu Orlen máte tyto epické slevy korunu a 2 koruny právě i dnes. To znamená každý pondělí v apce, nebo respektive s apkou, a od pondělí do neděle s tank kartou Easy. A v sobotu můžete vyrazit na vejlet, protože budete mít od Hitrádia natankováno plnou a pak si ještě párkrát doplníte, protože těch 10 tisíc to vám na to vystačí. Doufám, že to bude 10 tisíc. Mám to tady pro vás připravený. V pátek mezi 12 a 15.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méně.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
10: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Prázdniny, pádláč, paráda.
17: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
16: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Z více auty počítejte v centru metropole, nárazová zdržení hlásíte z Vilzonovy ulice, krátce pak popojíždíte v okolí Tančícího domu nebo také na Pražském okruhu na úrovni Slivence k letišti. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Potraviny mohou v Česku zlevňovat ještě několik měsíců, očekávají to analytici, a to na základě vývoje výrobních cen, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí inflační tlaky, jak se začíná výrazněji projevovat dopad dražších surovin v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda nedá krajům peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Podle něj mají regiony peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili, tvrdí, že peníze jim podle zákona přísluší, protože pocházejí ze sdílených daní. Státní galerie budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost otevřeny zdarma, zatím do konce roku. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií zveřejní jeho rezort na webu.
11: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
0: Jedná se zatím o 4 neděle, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Teď ještě pohled k nám. Do odpadkových košů na Václavském náměstí vyhodí lidé zhruba tunu odpadků denně, třetinu pak tvoří nápojové obaly. Ukázala to analýza z minulého týdne. Cílem magistrátu je získat data o složení odpadu, která povedou ke zlepšení pořádku a čistoty v centru metropole. Podobný rozbor proběhl už loni, a to v prosinci.
12: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Odpoledne proměnlivé, většinou oblačné, zatažené, srážky různé intenzity, objevit se mohou i silné bouřky. 24 stupňů a slabý severozápadní vítr.
13: Jirka Pelnář, Hit Radio.
14: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, a pánové, otázka na vás, co máte na sobě? Ne, ježiš, teď chápu, když jsem to řekl, tak to zní úplně jinak. Nemyslím to tak, jako když bych se ptal ženy, ahoj, co máš na sobě, takhle ne. Ale já jenom, že tady mám další jako docela zajímavý průzkum, který se právě týká nás chlapů a našeho oblečení. A vzhledem k tomu, že už za pár okamžiků, konkrétně za 3,5 minuty, nás čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit, ve kterém tohle budeme rozebírat, tak proto se ptám, jo. Takže už za chvíli tenhle zásadní průzkum.

0: Na pondělí odpoledne Chainsmokers a Coldplay, je 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Připravte si mobilní telefony, telefonní číslo je 777-937-777, WhatsApp Hit Rádia. I dneska budu chtít vědět vaše názory, jo? My jsme to rádio, kde to opravdu můžete říct bez obalu a na rovinu, co si o věcech myslíte, jenom tady u nás na Hit Rádiu. Vždycky ve 2 hodiny odpoledne. Tak a dneska tady mám docela zajímavý téma. Je to taky jako odlehčený, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak co? Pánové, jak jsem se ptal před chvilkou, co máte na sobě? A vybrali jste si to sami? Nebo prostě to máte tak, že jdete do toho obchodu a prostě si to nekoupíte, dokud nemáte požehnání od vaší druhé drahé polovičky? Dámy, nakupují vaši chlapy sami? A nebo chodíte opravdu s nimi a vždycky říkáte, vyzkoušej si jistě tohle, tohle si neber, tohle si vem, tohle ti sluší a my se prostě jako fakt v tomhle případě oddáme jenom vám a vašemu názoru? A nebo chlapi, ještě pořád máme i nějaký svůj vlastní názor, který si troufneme v tom partnerském životě říct na hlas a projevit ho. A to je naše vlastní oblečení. 777-937-777. Zajímá mě od obou dvou pohlaví názory, jo? Dámy, jak vy? Jak to máte ve vztahu? Jestli radíte a jestli si nechá poradit? A chlapi, jak to máte vy? Jestli si prostě musíte nechat poradit? A nebo jestli vám to vlastně jako úplně ukradený, co máte na sobě, ale hlavní je, že je vaše paní spokojená. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu a nebo jsou úplně mimo? Zjistíme na Hit Rádiu.

0: Duet Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si ve čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Na Hit Radio dnes máme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Jdeme nahlédnout k vám domů. Tak první zpráva, která hned přišla, byla, já bych řekl, že to platí pro 80% mužů. Ne 41. Potom bych se možná podepsal. Uvidíme. WhatsApp 777-937-777 praská ve švech, takže budu sem dávat náhodné zprávy. Jako třeba tady. Za posledních 13 let jsem si nekoupil jediný kus oblečení. Kromě bot. Má žena má vkus a já nikam nemusím, takže tím zabiju dvě mouchy jednou ranou. Hezky. Můj muž má svůj styl a jeho styl se mi líbí. Zdraví Míša. Výborně. Ahoj, u mě je to pravda. Přítelkyně ráno vstane, dá mi vařit kávu, do koupelny mi připraví oblečení, včetně trenclů, a pak mě jde vzbudit. Takže u mě to naprosto přesně sedí. Taky dobrý mama hotel, kámo, dobrý. Ahoj, manžel si oblečení vybírá sám, máme podobný vkus, takže co se líbí jemu, líbí se i mně. Hezký den, výborně. Manžel si sám nic nekoupí. Už mu nakupuji oblečení jako jeho mamička. Tchyně obléká svého muže a moje mamka svého. Nenapadlo mě, že je i chlap, který to umí sám. Krásný den, Veronika. Jo. Na tom taky něco bude, no. Další zpráva od Péti. Ahoj, nosím, co chci, dokud nepřijde otázka, proč nenosíš to, co jsi dostal jako dárek. A to už doma nemokecám, takže i tak, no. Ale na její obranu má dobrý vkus, tak si moc nestěžuju. Chápu, Péťo, nemůžeš si stěžovat, viď? Jak je to u vás ve vztahu? Ale nemůžu si stěžovat, no, přesně. Pak je tady jedna delší zpráva od Kláry, která píše, mám doma tři děti, dva školáky a jednoho, kterému je 43 let, toho jsem si vzala. A každé ráno se mě ptá stejně jako naše děti, co si má vzít na sebe do práce. A i když to bylo zprvu romantické, už mě to nebaví. Máme dceru a syna. Dcera si do toho od malička nenechá mluvit a syna učím tomu, aby si oblečení také vybíral sám. Je někdy zoufalý, někdy je mu zima, ale do života lekce. Aspoň bude jeho budoucí žena jen jeho manželka a ne napůl i mami. Myslím, že tohle je chyba maminek, které svým synáčkům připravují vše na zlatém podnose.
2: Au! To bolí! Mami! Slyšíš to?
0: Tyjo, to se teda musím teď oklepat sám, no. Bože, to bylo tak pravdivý, au! Že to normálně bolí. Co si myslíte vy? 777-937-777.

0: Miles Smith na Hit Radio chviličku před půl třetí odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále rozuzlení, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 41% chlapů v Česku, dospělých chlapů, se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak ještě než řeknu to závěrečný rezime, poslední tři zprávy z našeho WhatsAppu. Já bych svému 40-letému manželovi do toho i ráda kecela, ale jeho obléká ještě pořád matka. Manžel si sám nekoupí ani boty. Všechno vyfasuje u ní. Těžký případ. Další zpráva od Jany. Můj manžel si nakupuje oblečení zásadně sám. Chodí moderně a elegantně oblečený. Je to taková holka, ale jsem moc ráda, že tohle řešit nemusím. Chci, že by nebyl rád, že tohle říkáme v rádiu. No a na závěr, co nekoupím, to nemá. Chodím do obchodu i s vložkou z jeho bot a kupuju mu i boty. Jak já ho miluju. Tak krásný. Tak pojďme asi úplně jako na závěr. Já si myslím, že rezume je úplně jasné. V tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně vedle, protože to není žádných 41%, ale troufnu si tvrdit, že to číslo je markantně vyšší. Možná klidně ještě jednou tak vyšší. Tak děkuju za to a zítra ve 2 odpoledne další zásadní průzkum, který nám přinešou naši
1: vědci.
0: Tak zase zítra.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Knihovna Maitreya.
16: Čím to je, že

0: láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností. A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Rozír na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut a bouřky opravdu dorazily. V Česku teď lítají hromy, blesky, ale jako z konve, tak snad vás to někdy nečekaně nezastihne, nebo se blbě neseknete v koloně na silnici, ale zase v autě jste aspoň v bezpečí. Jo. Ta výstraha před bouřkama ještě nějakou dobu potrvá a jak tak koukám na předpověď počasí, tak další dva týdny, tady je to zatím samej déšť. Na jednu stranu je to super, na druhou stranu je to docela paradox, protože ode dneška tak má Andrej a naše vláda obnovit nějakou skupinu a mají začít řešit sucho v Česku, no tak na to koukám, si celkem zbytečný je teďko, to brzo. Naše vláda trošku připomíná mého čtyřletého syna, ten taky vždycky přijde nějakých 10-15 minut potom večer, co se vyčistí zuby, teď já mám ještě hlad, já bych chtěl večeři, tak no jo, no, tak příště.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Ve 14 hodin 3 a 40 minut naše odpolední show se na vás už těší, začínáme přesně v 15 hodin. No a do té doby tak Zitu nabídnu ještě například Walk the Moon a nebude chybět ani Bob Sinclair. Dáme si tam trošku letní muziky, ne, když nám venku prší a na leto to teď nevypadá. Ale jak říkáme, zaplať vám za to, aspoň zase ten trávník trošku poroste. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12 a 15, ve 12 hodin zítra opět srdcovky. Tak se smějte.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Mami, víš, co je tohle? Uiu.
7: Sanitka?
6: Ano.
7: A víš, kdy sanitka houká?
6: Když nikomu jede na pomoc.
7: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
8: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
9: Čekají vás záchranářské speciály,
8: moderní sanitky,
9: ukázky první pomoci
8: a program pro celou rodinu.
9: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
8: Vstup zdarma.
9: Více na praha.eu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
12: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu na Pražském okruhu, ale také v opačném směru, pokud jedete na letiště, tak na úrovni Slivence. Počítejte s 5 minutami. Plní se Barandňáka do Břízka, dál směrem k tunelům a Štěrboholská spojka. Na úrovni Štěrbohol hlásíte kolony v obou směrech. Krátce budete v přerušované koloně, popojížděte také od Mnichovice až po Průhonice, po D1 dál do Prahy. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
16: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražské ulice v létě dostávají zabrat. Metaře denně vyrážejí do ulic a uklízejí nahromaděné odpadky. V závislosti na lokalitě zvládne jediný pracovník ujít za směnu až 10 kilometrů. Pražské služby na jejich práci upozorňují novým videem na sociálních sítích. Proč? Popisuje mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
17: Cílem je přiblížit vybrané profese naší společnosti. Chceme veřejnosti ukázat, co všechno metařky a metaři dělají, a zároveň připomenout, že pořád v ulicích by měl udržovat každý sám za sebe. Prosíme tedy zejména, aby lidé svoje smetí neházeli na zem, ale do odpadkových košů.
1: Protože čisté ulice začínají u každého z nás. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Členy budou také ministři zemědělství Šebestián, životního prostředí Červený nebo bioklimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Obnovení je podle premiéra aktuálně prioritou. Dnes zasedne poprvé po 15. hodině. V italských Dolomitech v neděli odpoledne horská služba zachraňovala dva Čechy. Oba byli v bezpečí dopraveni do horské chaty. Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech včera i v několika dalších případech.
0: City Extra.
1: 18. října se po celém vinorodém světě slaví Den Rulandského modrého. V trojské vinici svaté Kláry je klíčovou a nejoblíbenější odrůdou. Její historie sahá až do dob Karla IV. Tamní vinotéce je zítra připravena volná mini degustace různých podob Rulandského modrého z místní vinice. Otevřeno je od 13. do 7:30 večer a další detaily najdete na webu botanicka.cz.
18: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Zůstává většinou zataženo, oblačno, ojediněle opět. Silnější bouřky nebo i přehánky mohou být intenzivnější. V průběhu odpoledne 23 stupňů a chladnější severozápadní vítr.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
3: No, řeknu vám, při pondělku slušná docházka. 2:03, Vincent, Andrejka a Dominik vás všechny zdraví. Čau.
19: Čau.
6: Krásné odpoledne.
19: Dlouho jsme nebyli takhle všichni tři najednou.
3: Ono jsou prázdniny, že jo, samozřejmě, ale čekejte nás častěji a častěji takhle pohromadě, například na City Pikniku, tam budeme taky komplet.
4: Tam budeme komplet, ale teď už jsme s váma a přátelé, naše jízda začíná. Já jsem jak pouťák, viď?
3: Jo, dostáváme se do toho.
4: Všichni řetiskář zvýráží.
13: Všichni se jenom bojí, jestli bude prodloužená jízda.
4: No to je dámská volenka dneska.
3: Prodloužená jízda ne, ale přibude nás ve studiu za chvilku, to si pište.
0: Hit Radio City.
3: Jakoby nás bylo málo. Tak teď Ed Sheeran alespoň takhle.
4: Já myslím, že přijde Ed Sheeran. No, možná někdo ještě lepší. Uvidíte.
3: Poslouchejte.

0: nocí při pondělku. 10 minut po třetí posloucháte Hit Radio City s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Já potřebuji, přátelé, vysvětlit jednu věc. Proč lidi v roce 2026 pořád jezdí do kempu? Vy jste ta generace, která jezdila jako děti do kempu?
1: Já jezdím furt do kempu. Jaká generace jako děti, ty měšťáku jeden falešnej?
0: Jsem z Orlové.
1: Nejbližší
0: kemp byl u Prahy.
1: Ale nezapomínej na to, ty jsi vyrůstal v kempu.
2: Jako mě se taky trošku dotýká, že na ty kempy takhle pliveš.
0: No prosím vás, mě nejde do hlavy, proč si to lidi platí, protože to stojí stejně jako dovolená v zahraničí.
1: To je pravda.
0: Lidí je tam plno, voda,
1: hnusný
0: jídlo.
1: Ano, to je, my jezdíme třeba do kempu na vodu. Jo, jakožto vodáci, půjčíme si káno a jezdíme. Já nechápu na kempech jednu věc, já je taky nenávidím, jenom ať víš, Dominiku.
0: Jo,
1: ale já bych radši jezdil do penzionu, moje přítelkyně ale má ráda stanování, blablabla. Já nenávidím to. Představte si psy, co stojí frontu na to, aby se všichni mohli vyčurat na jedno zábradlí. Takovýhle to tam je na záchodech. Vy stojíte ve frontě, abyste všichni mohli označkovat jeden záchod, potom někdo vyjde z těch sprch, tváří se, že tam nic nedělal, vy tam jdete se svojí přítelkyní, abyste mohli vyjít a tvářit se, že jste tam nic nedělali.
2: Ale tyhle všechny věci zažíváš proto, aby si pak vážil to, že přijedeš do rezortu a žádný fronty už stát nemusíš. Všechno je ti tam servírovaný pod nos. A jak by si z toho chtěl vážit, když by si tohle nikdy předtím nezažil?
1: Počkej, Dominik jezdí do Hurgády, do rezortu, kde je fronta na záchod, kde je jedna sprcha.
0: Abych potom jednou za rok mohl na ty Maledivy, přátelé, a těch jsem si vážil. Možná jsme na to společně přišli, nebo vy snad, přátelé, víte, co nás posloucháte, o nějakým dalším benefitu, co kempy mají?
1: No prosím, napište nám to na 777-937-777, protože já se přiznám, tápu.
0: Proboha, proč jezdíte do kempu?
1: Proč?
0: Hledáme na to odpověď. Skripta Vilájem, Hall of Fame. Hezké odpoledne přejem, kempaři.
1: Tohle je taková ta...
0: Jo, ale musíš počkat ještě.
1: A přijde to?
0: Tři.
1: Dva. A furt nic. No, pište, co kempy?

0: Jo, tam mi připomíná holku od kempu. Kateřina Marie Tichá, posloucháte Hit Radio City, 15 hodin 18 minut. A řešíme tady v prvních pár minutách dnešní odpolední show, proč lidi v tomhle tisíciletí pořád jezdí do kempu užívat si léto. Kamila například napsala, že to miluje, protože jezdila s babičkou, s dědou, a Andrejka tady u nás ve studiu jsme zjistili taky zastává.
1: A já ti něco povím. Ten, kdo nejezdí do kempu, okrádá se o zážitky. Poslouchej, hraje ti tam kytara celou noc, klidně do pěti do rána.
2: Ale to je ono, nemůžeš tam spát.
1: Do pěti do rána a pozor, můžeš jíst smažený od snídaně
0: nic
1: až po
0: večeři.
1: Bez výčitek.
2: Já nenávidím smažený a nenávidím, když mi někdo brnká za tím, co se snažím spát.
0: Děcka, já se vám chci svěřit. Já jsem si tam dal kombinaci jídla, která byla tak nechutná, že jsem se to opravdu mohl dovolit jenom v kempu. Langoš,
1: ano.
0: Česnek, tatarka, všecko. Do toho smažák s hranolkama, to jsem si položil na to. Teď jsem si rozdělal ten smažák.
2: Jako roztahal potom.
0: Roztahal potom langoši velkým. Celý jsem to překlopil a snědl jako placku. Vynikající, vynikající.
1: Ty se snažil zabít?
0: Ne, ale bylo to jediný jídlo ten den.
2: Ještě, že existují akce, kde jsou lepší jídla. Jako třeba City Picnic.
0: Tenhle čtvrtek už, přátelé.
2: Hezky. Přátelé, kdo neví, o co jde, jde o to, že my, jakožto nejlepší rádio na světě, máme svůj vlastní festáček. Domčo, kdo tam bude vystupovat tentokrát? Protože to bude velký.
0: Tentokrát to bude docela kombíčko. Těšíme se na vás ve čtvrtek. La Tropical škola, Bobíka kamarádi, jo? To je taková ta pohybová aktivita.
2: Jasně.
0: Na ten den, ale potom se tam budou střídat Miraj Navrátil a taky Richard Krajčo, který předvedou svý písně, svoje sety budou tam jenom pro vás.
2: Počkej, jakože na jednom festiáku budou oba na jednou?
0: Já to taky nechápu.
2: Hustý. A potom tam bude ještě někdo, ale ještě větší hvězdy. Andrejku, a to řekni ty, kdo tam ještě bude?
1: Kdo tam ještě bude?
2: Si to přeště, máš to v tom papíru, ne? Komikace. To jsme my s Dominikem.
1: Ne.
2: Ty jsi na tom byla. Co je komikace?
1: Ježíš, fantastická, zábavná show, kdy nebudete věřit svým vlastním očím a uším.
2: Budeme improvizovat, budeme se smát. Vy přijďte za náma poslechnout si hudbu, najít se dobrýho jídla a užít si City Picnic, který bude kdy?
0: Tenhle čtvrtek, těšíme se na vás, otevíráme ve 4 hodiny.
2: A kde?
0: Ladrunka.
2: Ano.
0: Zapište si, to je to poslední rozloučení s létem společně s náma.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
10: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
11: Březová.
10: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
11: Březová.
10: Resort Březová.cz.
12: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hydrádio City, přesně půl čtvrtá. Přátelé, potřebuju si tady na Hydrádio City odpoledne udělat vizitu. Vincent Navrátil přítomen.
1: Zde.
0: Andrejka Bezděková.
2: Zde.
0: Sebastián Navrátil.
3: Zde.
0: A Patrik Malý.
4: Zde.
0: Tak ještě se hlásí Dominik Vršanský. A ty co s touhle grupou, přátelé, ještě jednou. Hezké odpoledne, čau.
3: Ahoj.
1: Mě štve, že už nejsem nejhezčí Navrátil v místnosti.
5: To není pravda, mně se líbíš, právě mně přijde, že jsi strašně zhubnul. Já nevím, jestli jste Vincenta někdy viděl naživo, ale vypadá stejně

0: příjemně jako se poslouchá, což je prostě neskutečné.
1: Já vypadám tak, jak jsem vypadal v roce 2005.
0: Už takhle se tady vtipkuje.
1: 2005, to je ten rok letošního roku, právě díky vám, pánové.
0: To je rok, kdy jsem dneska se na to vzpomínal, a je to rok, kdy jsem měl první sex.
1: Hezky.
2: Tak to není náhoda.
0: Ne, kecám.
2: Kdo se nechytá, tak se jmenuje nová písnička právě Sebastiana Patrika Malýho. Jedná se, pokud se nepletu, o váš třetí společný počin. Jak jste se potkali, k tomu se dostaneme, ale pojďme konkrétně k tomu songu, který tu mám nachystaný, co by posluchači o něm měli vědět.
3: Je to pěkná píseň, pokud jste to ještě neslyšeli. To bychom měli hnedka na začátku, aby jsme nalákali. Hmm. Je to vlastně vzpomínání na ty časy, které byly skvělý a jiný, a všichni jsme zažili, pokud jste ročník 90 něco.
0: 90 a víc. Mm-hmm. Je to vlastně song pro naše vrstevníky, to znamená kolem prostě 30, no. Takže je to taková píseň, řekl bych, česká, popová, a vlastně Patrik se hezky poslouchá, má příjemný hlas, a to se mi na té písničce líbí. Já jsem tam jenom jako taková jako ozdoba, prostě jako navíc, která tam něco doplňuje.
3: Nesouhlasím. Rozhodně nesouhlasím. Já si myslím, že je to vyrovnaný.
4: Ale je pravda, že vy jste o kolik let od my sebe?
3: Jakože mě je 18 a Sebovi prostě 23.
4: Jakože rok 2005...
3: Jak se zasmála, ne? Úplně od srdce.
4: Já jenom přemýšlím, komu je z vás 18.
1: Hele, kluci, a řekněte mi, proč teda 2005 zrovna? Co je jako ten zásadní moment, nebo ta emoce, nebo ta vzpomínka, která ve vás zazní, když se řekne 2025, teda 25?
0: Můžu? Můžeš. Jako starší. Takže, lásko, odpovím ti, jinak dneska mimochodem poprvé v životě vidím svojho moderovat.
4: Ale na tuhle jako otázku
1: to jsem se zeptal já, že když jsi řekl lásko,
0: ne, protože já se ptal, kolik jsme let, takže Páťovi je 29,
4: no, mě 34. No, ptám se, protože ten rok 2005 jste si každý prožil úplně jinak.
0: Ano, mě bylo teda skoro 15, už jsem v podstatě šel pro občanku a Páťa ještě chodil na zmrzku s babičkou. A v čem je pro nás důležité, mně vlastně jako přijde, že každá ta doba má jakoby nějaký svoje specifikum, a tady ta doba, ve které žijeme, je strašně jako rychlá. Mm-hmm. Dneska je prostě jako úplně normální, že prostě jako úplný standard, že každý prostě člověk, ať mu je 10, 12 nebo 15, prostě má telefon. A dřív, když jsme chodili ven, tak jediný prostě, co tě zajímalo, je, v kolik máma řekne, že máš přijít domů. To bylo třeba v 6. A když jsi měl hodinky a mohl si to kontrolovat sám, tak jsi byl vlastně strašně jakoby šťastný člověk. Takže prostě si prožíval ten moment danej a jenom si užíval ty chvíle, a to, abys přišel domů prostě čas, aby tě máma neseřvala. Takže třeba na tohle vzpomínám strašně jako rád, že prostě ta doba, to je pro mě třeba ten rok, mm-hmm, jo, že prostě ty věci, které nejdou jako znovu zopakovat.
1: Takže ideální, jak poslouchat vaší písničku, je zahodit telefon, nechat si něco, přes co si to můžeš pustit, jít ven, koupit si možná nějaký to čučo, nebo jak jsme tomu říkali, houbu, nebo takovýhle. Někam se zavřít v parku, nebo si najít místečko v lese, mít to jedno kradený nějaký to žváro a poslechnout si tu 2.5 vaší.
0: V podstatě, jakoby s krabičákem nebo bez, ale prostě užít si to, no. Přesně. A zaspomínat.
2: Jak se říká, že Nolan chce, aby jsme jeho Odysseu viděli v nějakém rozlišení, tak já myslím, že Vincent přesně popsal, jak jste vy zamýšleli.
1: Takže přátelé, prosím, dneska vás čeká pořád průšvih doma. Je jedno, jestli vám je 50, jestli vám je 18, samozřejmě, anebo méně, pokud nebudete pít, to vám nedoporučujeme, ale co vám doporučujeme, je tenhle ten budoucí hit 2005.
5: Wow.

0: zapomenout.
1: Jak říkal Seba, Patrik se opravdu dobře poslouchá, ale Seba taky. To byla nová píseň od nich 2005. A kdo nás ladí až teď na Hitrádiu City odpoledne, my oba autory máme ve studiu ještě jednou. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, zdravíme vás.
4: Kluci, co vás přivedlo dohromady k sobě? Co je ta umělecká chemie, ten magnetismus, co to je?
3: Oh, tak vynecháme tu seznamku, ten Tinder a naše třetí rande.
4: Říká ale... se tomu Grindr.
5: Jako třetí rande, ale stále plodné, protože už máte tři songy. Takže no, co dobrý, rande,
3: ano,
5: to song.
3: Ano, hezky.
4: No a co teda je ta opravdová věc?
3: Jako ten příběh je vlastně jako docela dlouhý, nevím, jestli to stihneme říct v tom vstupu. Ale,
5: zkrátit.
3: Ale zkusím to jako rychle osekat, jo, takže... 4 roky zpátky brouzdám Instagramem, vidím Patrika jak na storíčku, jak zpívá v nějaký pěvecký soutěži, říkám, tyhle, to je frajer. Říkám, to by bylo dobrý jako mu třeba pomoct a jako zkusit s ním udělat nějakou písničku prostě, nebo vzít ho do studia a pomoct udělat klip, což jsme nevěděli tenkrát, že není Patrikův vlastně případ, že Páťa už v té době měl vydaný klipy, napsaný písničky, dokonce byl vlastně tvoje tvář má známý hlas, ne? V té ještě soutěži, takže měl za sebou jako bohatý už zkušenosti a já jsem mu psal, jestli by nechtěl nějak pomoct, blablabla, a on vlastně už byl pod nějakou smlouvu a nešlo to. Střih.
4: Hollywoodský film, jo, normálně.
3: Pět let uteče jako voda, zkouším to prostě z nějakého důvodu znova, vůbec nevím proč. Dáme si sraz, že se jako sejdem a jdeme napsat písničku. Napíšeme písničku, tenkrát ta písnička se jmenuje Alma, která vyšla už asi rok. A pak jsem vlastně zjistil, když Páťa vydával svou písničku Domů, to je za mě jako nejsilnější věc, kterou jsem slyšel za spousty roků, co teďka se pohybuju v muzice, fakt dojemná věc, tak jsem jako chtěl k té písničce napsat nějaký příběh a listoval jsem těma našima zprávama a zjistil jsem, že Patrik mě stalkuje už od roku 2016, kdy mi vlastně psal, jakože ahoj Sebastiane, máš moc krásné písničky, doufám, že někdy společně něco uděláme. A v ten moment mi to trošičku teda ten úsměv jako šel dolů, ale jako říkám vlastně jako super, no, jak vydrželo
5: tak
3: to prostě.
5: Tak nahazoval udičku no. V roce 2016.
4: To je normálně seznámení jak z filmu, který nejde zapomenout.
3: Ano.
1: Kamarádi, určitě máte taky nějaký jako zprávy na Instagramu a ten čas to ukáže, jste psali nějaký slavný osobnosti. No a vidíte, může to dopadnout i takhle. Jaký jsou vaše následující kroky? Samozřejmě teď jsme si zahráli písničku, ale co se týče společného hraní a ovlivňování.
4: Bude čtvrtý rande?
2: No vlastně už to máme domluvený, takže ruka je v rukávě, ale...
3: Lepší než kalhota.
4: Lepší než kalhota, ano.
2: Nepředbíhejme. A máme na plánu psát další písničky. Andrejka teď už nevěří, co se tady děje. Ale máme v plánu určitě psát další písničky. My jsme to doteď měli tak, že jsme vždycky se sešli, otevřeli jsme si láhev dobré vody a psali jsme písničky a pak jsme se rozhodovali, jestli to cítíme nebo ne a kdo to bude zpívat a kdo ne.
5: Láhev vody jste si otevřeli.
2: Ano, no jistě. A Vincentky hlavně.
3: A to není tak důležitý, jako že moje holka je moderátorka.
4: A kluci, je to ještě, má to ještě možnost stát se letním hitem, máme srpen. Vyšlo to teď, ještě s tím oběrete nějaký ty koupáky, aby to lidi slyšeli co nejvíc?
3: Vlastně minulý týden jsme si vyžádali stemy, to jsou takové věci, aby jsme to mohli hrát jako naživo.
4: Jasně.
3: S Patrikem bychom to teoreticky mohli zahrát tenhle pátek v Liberci, na jednom festiáku.
4: Na domovský scéně.
3: A když... Jestli poslouchá pan ředitel rádia, tak kdyby to dal třeba, pane ředitel, kdybyste to dal do vyšších rotací, tak to možná ještě hit bude, uvidíme.
4: Proto Andrejka nastoupila sem, aby...
5: Jak říkám, stačila jedna obálka a rotace už se roztáčí.
3: Počkej, my jsme jeli ve výtahu a právě pan ředitel říkám, tak co? No, jsou na ní hrozně měkký ty kluci, jako říkám, buďte na ní tvrdý, vůbec neberte ohledy na mě, vy jste tady šéf.
5: Lásko, dneska jo? To není o mě, máme jenom omezený timing na tento ano. Vstup a proto bych obrátila pozornost ještě
2: k vám. Podívej, jak je ostrá, ona to mě podá.
4: To je, takže každopádně 2005, kluci, my strašně děkujeme za to, že jste nám přinesli vzpomínky, že jste nám přinesli úsměv na tvář a že jste nám přinesli něco krásného do uší. Tak doufám, že to uslyšíme co nejčastěji.
2: My děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme. Doufám, že se ještě neločíme.
5: To je jak to, hudba jak napovídá.
1: Jak jste se potkali poprvé na stage, to je váš příběh tohle vlastně.
3: Je to tak, no.
4: Je to tak.

0: hezké pondělní odpoledne, 3:15. Lady Gaga a Bradley Cooper, přátelé. No čas chvátá, hele, když je plný studio, čas utíká úplně jinak, ale za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio City. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů, 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery, vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
9: Levels.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
12: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme.

0: Zara Larsson pár minut před čtvrtou hodinou a stejně, jako se venku změnilo několikrát roční období, obměnilo se i naše studio. Teď už na Hydrádiu City Andrejka Bezděková, Vincent Navrátil, Dominik, ahoj všichni. Za chvilku taky máme zprávy, kroužky. Hodně domů dětí a mládeže v Praze opět eviduje obrovský zájem rodičů a dětí o kroužky. Jaký byl ten váš, kterým jste vydrželi nejdéle?
1: Já strašně miluju a strašně supportuju, aby všechny děti se výborně bavily, protože v moment, kdy nemůžou vymýšlet blbosti, tak se z nich nestávají nějaký jakoby zbloudilý duše.
2: A já jsem si vlastně říkal, že jako dítě, já jsem zkoušel všechny kroužky najednou. A u žádného jsem nevydržel dlouho.
1: Keramika?
2: A byl jsem, jak ty říkáš, ztracená duše.
0: Po kroužcích.
2: Byl jsem, ano, chodil jsem v kruhu po kroužcích. Ale přátelé, zkoušejte všechno, i kdybyste měli jít jednou na keramiku, všechno. Dvakrát na šerm a třikrát na baseball. Jděte kam chcete. Třeba ten týden je váš oblíbenec něco jiného. A třeba můj oblíbenec je Jonas Blue.
0: A můj Sam Fel, to není možný,
2: písničku.

0: Za pár minut, taky pár vteřin, je tady celá. Podíváme se s Lucí na cesty a potom jsou pro vás na Hydrádiu City nachystaný zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Prodloužily se kolony na Štěrboholské spojce, pokud jdete od Černáku do centra, zdržení by mělo být kolem 10 až 15 minut. Popojíždíte také v těchto chvílích kolem Hloubětína, respektive Hloubětínem kvůli dopravní nehodě. Zdržení je kolem 10 minut i v této oblasti. Popojíždění 10 až 15 minut, to je Baranďák a Dobřízká ulice směrem na Smíchov a kolony se tvoří už také v Bubeneckém tunelu směrem na Troju nebo v oblasti kolem Motola Bělohorské a Karlovarské ulici. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
5: Montujeme,
6: vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
6: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
6: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Začaly úpravy chodníků na Štrosmajerově náměstí. Po dokončení prací budou přechody a nároží bezbariérové. Přibydou také vodící prvky pro nevidomé. Po dobu náměstí, ze kterého byly před více než rokem odstraněny semafory, kritizují někteří občané i organizace. Radnice ale s opětovnou instalací semaforů nepočítá. V plánu má z místa udělat pěší zónu. Domy dětí a mládeže v Praze hlásí opět velký zájem o kroužky. Část už má teď plnou kapacitu. Na další se bude přihlašování teprve spouštět. Největší zájem je tradičně o sport, keramiku či hudební kroužky nebo ty zaměřené na 3D tisk a létání. Některé domy dětí a mládeže zvyšují od nového školního roku ceny o 100 koruny. Mistr Evropy na 50 metrů znak Miroslav Knedla před šampionátem na titul ani nepomýšlel. Po medaili z oblíbeného sprintu toužil, ale věděl, že v konkurenci ruských plavců v neutrálních barvách je bude těžké získat. A už vůbec si nedokázal představit, že by oba ve finále porazil a zvítězil.
16: První místo je fakt cíl úplně z jiného vesmíru, takže já už, když jsme tam jeli, tak já jsem věděl, že jsem přihlášený nějaký sedmý. Tam byla trošku nějaký cíl, abych tu medaili tam získal, ale opravdu jsem ještě s tím, jak jsem vlastně plaval s Rusama, tak jsem věděl prostě, že to nebude jednoduché a že první místo by bylo hodně šílené. No a nějak se to podařilo.
1: V Česku se Knedla zdrží jen pár dní, už ve čtvrtek ráno odletí zpět do Ameriky, kde studuje.
17: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Publikace Kopneš do plechovky a dva dny se tančí zmapuje 100 let pražského hudebního klubu Roxy. Vyjde na podzim. Bude mít více než 500 stran, nabídne stovky dosud nepublikovaných fotek, archivních materiálů, vzpomínek i rozhovorů. Autorem je Ondřej Horák. Od roku 1927 klub Roxy fungoval jako biograf. V 60. letech si tady nedaleká famu zřídila ateliér a v roce 1992 vznikl legendární hudební klub.
18: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
0: I tohle nám míchá srpen, podívejte se ven. 4 hodiny 2 minuty k tomu a jsme tady s váma, ahoj.
12: Ahoj.
19: Ahoj.
0: Dneska hledím na to, kdo má svátek, přátelé, Petra. A to je jedno z těch jmen, nevím, jak to máte vy, co ve mně evokuje okamžitě nějakou emoci. Každý známe nějakou Petru.
12: Vztek. To je ta emoce, co ve mně vyvolává Petra. Víš proč? Petra to je klasicky taková ta holka, která když má svátek, tak její přítel s ní musí večer být doma, místo toho, aby se mnou dneska hrál stolní hru, kterou jsem vyrobil. Jestli víte, o kom mluvím, tak můj kamarád má Petru a tohle co jsem dneska napsala.
0: To jsme nečekali.
19: Já se omlouvám, ale já jsem měla spolužačku na základní škole a vždycky hrozně smrděla potom.

0: Disturb, tam je přejem hezké pondělí. 16 hodin, 9 minut k tomu. Já si říkám s Vincentem, proč má Andrejka celý den umazaný ruce, lacláče na sobě a kladivo přes rameno.
1: Palčivé téma, přátelé, ten, kdo někdy něco rekonstruoval, tak ví, že to prověří nejen jeho bankovní účet, ale i nervy. Ovšem, může to přinést i něco nevídaného a nečekaného. Mně to teda zatím přineslo pár kontejnerů hlíny. Jo, to byste nečekali, co jsem našla pod podlahou.
2: To je doma?
1: Pod podlahou hlína, zahrádkářská oblast.
2: A to je baráček?
1: U mě na bytě.
2: Na bytě?
1: Na bytě.
0: Sedmým patře.
2: Počkej, kolikátý patro?
1: Tam už chybí jenom brambory.
2: A v jakém patře?
1: Čtvrté patro.
2: Čtvrtý patro a ty jsi pod podlahou měla
1: hlínu? Potřebuju statné muže, který budou lítat z kýbly a budou to vynášet.
2: A budou tam zalejvat a ti tam roste úroda. Počkej, ty jsi fakt měla ve čtvrtém patře pod podlahou hlínu?
1: Totálně nahlíněno. Nevím, kdo to tam spravoval, ale myslím si, že by tam neměla být.
0: No, tak při rekonstrukcích každý z nás někdy narazil na něco, na co úplně nečekal, že narazí, jako na hlínu třeba. Ty rekonstruuješ také furt něco?
2: No já narazím akorát na to, že jsem idiot a vždycky co jednou někde udělám, druhý den chci změnit. Takže já narazím akorát na svoji hlínu, mentální hlínu.
0: Narazili jste při rekonstrukci na něco, na co jste úplně nechtěli narazit? Samozřejmě legální věci, jo. Pokud přijeli policajti potom, tak to radši ani nepište.
1: Můžete ale narazit i na něco příjemného, ale to už si řekneme v dalším vstupu.
0: Damiano David, hezké odpoledne.

0: 16 hodin, 17 minut.
1: To řekni.
0: A ty to řekni. Ona měla ten nápad rekonstruovat v létě byt, no a teď s tím má trápení.
1: A já vám to teda řeknu. Bavili jsme se o tom, že když rekonstruujete, můžete objevit i něco, s čím jste nepočítali. A zatímco já objevila 4 kontejnery hlíny, tak takoví Belgičani byli o něco šťastnější. Ti přátelé objevili tajnou skříň zlata v hodnotě 7 milionů eur. Což je v našich 218 milionů. A to už jsou příjemné ztráty a nálezy.
2: To jako rekonstruovali nějakou starou pirátskou loď, nebo jako?
0: Se běžně, možná na golfovém hřišti minigolf, tak v té pirátské lodi, kterou musíš na 18 dát najedet.
2: To je nějaká konkrétní vzpomínka, kterou máš. Jsi tam o to přišel.
0: Tam jenom konkrétní, jo. To k tomu roku 2005. Akorát mi bylo 11 oproti Sebastianovi. Když se o tom bavil. Nic.
2: Ne, my jsme tě nechali v tom tichu. Naprosto se zasloužíš ticho, mrtvolný ticho, i vy v autě všichni, ať vyhně ten jeho špatný vtip.
0: Kdyby to byl vtip. Zase? Než tady vyhniju úplně, shodněme se na tom, že místy jsem dneska nepoužitelný, že?
2: A kdo ne? Přátelé, máme pro vás naší bombovou hru Jsem nepoužitelný. Ta spočívá v tom, že vy nám sem napíšete zprávu Jsem nepoužitelný na 777-937 a poslední 3 čísla jsou, Andrejko? To už si máš pamatovat.
1: Mm-hmm.
2: Zase 777. Takže ještě jednou 777-937.
1: 777.
0: A o co tady dneska hrajeme?
2: To já nevím, řekni.
0: No právě. Poukaz na jízdy na motokárách v hodnotě 4000 korun. Motokáry Praga Arena Horní Počernice, kamarádi. Mrkněte na jejich web, dokavať máte čas. A taky napište na to číslo, když vám to tak jde.
2: No, 777-937-777. Napište, jsem nepoužitelný. My vám dáme 10 otázek. Vy na všech 10 odpovíte špatně. A když to bude nejrychlejší tento týden, tak... Jede teda motokáry.
3: Každý má svoji srdcovku.

0: a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Svatební den jako z pohádky?
10: Lázně vráž u písku.
9: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
10: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
9: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
10: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
9: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
10: Lázně pomlčka vráž.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Půl pátá přesně, posloucháte Hit Radio City. Víte, či je tohle vždycky čas. Hledáme i tohle pondělí toho nejvíc nepoužitelného. Že by dneska nezletilej?
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A dovolal se nám Tobík, respektive já mu zavolal pár vteřin předtím, než jsme začali vůbec hrát. Ahoj Tobíku, je tam mamka, taťka?
2: Jo, mama, to je, ahoj.
0: Ahoj. Kolik ti je, Tobíku? 11? 12?
2: 12.
0: A mámu slyšíme někde v pozadí?
2: Ahoj, akorát se vrátíme z Vysočiny, jsme v autě.
3: Jak můžeme vědět, že to není Bobby, který dělá mámu, aby mohlo hrát?
0: Já.
3: Řekněte něco, co by mohla vědět jenom máma.
2: Tady máma, máma, máma.
0: To není máma.
3: To není máma. To je Bobík jak vyšitej. No tak dobře, hele, jdem si to spolu zasoutěžit.
0: Hlavně musíte na 10 otázek odpovědět co nejrychleji. Je pondělí, takže laťka vůbec neexistuje a hrajeme o poukaz na jízdy na motokárách v hodnotě 4000 korun. Motokáry Praga Arena, Horní Počernice. Andrejko, zase budeme dávat otázky. Mm-hmm. Vince stopuje a kontroluje.
3: Ano, a začínáme. Vy jste připraveni? Jste připraveni?
2: Ano.
3: Já chci slyšet pořádný ano. Jste připraveni?

0: To je ono! Začínáme za 3, 2, 1, teď!
1: Jmenuj českého olympionika.
2: Špatný odpovědník.
3: Jak dělá motokára?
0: Bereme.
1: Kolik dětí má Pepa Vojtek?
2: Nula.
3: Zabroukej ho, hit toulava.
1: Co patří do bořd guláše?
2: Tráva.
3: Jak se jmenuje poslední deska Tomáše Kluse?
2: Zeď.
1: Jak dělá pavián?
3: Jakou barvu má slupka kiwi?
2: Červenou.
1: Kolik je 80 děleno 10?
2: 130.
3: Doplň text. Srdce být jen pro tebe nechám.
2: Krávu hní.
1: Stop! Ale Tobíku, co ty s tou trávou furt tam?
0: On hraje fotbal. To je fotbalista, rozumíš?
3: Jako rozjezd pomalejší, vlažnější, ale ten finish...
0: Pak se rozjel, pak se krásně chytil. Jenom hit to
1: moment, moment, stop! Jenom poprosím rádio trošku, jinak nám všem buchne hlava v Praze okolí. Trošku ubrat volume.
0: Malelinka, to děkujeme. Hit to hlava, ty jsi říkal tralalala, ale ono to tak je, ne?
3: Jako byl blízko, ale uznala bych.
0: Byl blízko, ale uznala bych. Dobře, no tak jo. Vzhledem k tomu, že všechno v tomto vesmíru je strávy, tak tím pádem, ale i tak ti to uznáme. Ještě otázka, poslední deska Tomáše Kluse není náhodou zeď, nebo to byly Pink Floydi?
1: To je ta tráva právě.
0: Jo, ne, to je Pink Floydi mají zeď, ne?
1: Jo.
0: Ty mají zeď. No tak tím pádem, hele, tím pádem jsme dobrý. Takhle, my jsme dobrý. Čas je taky krásný. Řekněme, že pro zachování, řekneme, že dneska soutěžíme o co největší čas.
1: Ano.
0: Ne, je to 50-93, ale já si myslím, že ty jsi na začátku měl to, že se zbál, že máš odpovědět správně na toho českého olympionika. Nepletuli se?
4: No, to jsem si myslela já, maminka.
0: Maminka, takže to byla chyba. Takže to byla chyba maminky. Tak tím pádem já bych navrhl odečíst 40 sekundy. Když chybuje maminka,
4: tak
0: za to nemůže dítě přece.
1: 46 sekund tady píšu.
0: 46 sekund.
1: No, na pondělí slušný, ale celý auto jste to zvládli, moc krát děkujem, doufám, že se všichni vydáte, že tenhle týden bude teda slabší, co se týče vašich vyzivatelů a vydáte se na motokáry Praga Arena Horní Počernice. Hlavně dobře doražte, čau!
4: Čau, ahoj!
0: A příště maminka, ať můžete porovnat časy, nazdar!
4: Ahoj,
1: čau!
5: Nepoužitelní z Hit Radio City. Hit Radio City.
6: Zlepši si náladu.

0: 16 hodin 38 minut, hezké pondělí. Přeje Vincent, Andrejka a taky Dominik. No a ta prostřední se občas trošku bojí.
1: Přátelé, já se vás ptám, bojíte se někdy vlastních snů? Protože my tady ve studiu docela jo, a to konkrétně zmluvení ze spaní.
2: To je velký průšvih, protože když spíš, tak vlastně máš otevřenou tu nejhlubší část své duše a když mluvíš nahlas, tak můžeš říct i to, co je na dně té duše.
1: Ano, lehce se ti tam zhmotňujou ty myšlenky a nedej bože, kdyby se třeba vykřiknul špatný jméno.
2: To se vám stalo? Nebo respektive, to se ti stalo?
0: Jsi tak naběhla rovnou, tak to se ti...
1: Tak já mám dost živý sny, občas jako si popláču, občas se zasměju a někdy mám tak živej sen, ze kterého se probudím a prověřuju jako jenom tím bokem, jestli to zaznělo nahlas nebo ne. Vy na mě koukáte tak, jako by se vám to nikdy nestalo.
2: Mně se to stalo, dobře, já se přiznám, já jsem s bývalou přítelkyní, jsme byli na dovolený a usínali jsme vedle sebe a já jsem už tak jako nějak klibnul, jak jsme spali a ona ještě ne a já jsem se na ní prej ze spaní nějak jako otočil a řekl jsem jí, málo se mnou spíš a dáš mi dva syny.
0: Nebezpečně konkrétní.
2: Nejsme spolu a děti nemám, takže možná jsem to řekl málo nahlas.
3: Dejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
6: Pyžámko s jednorožcema.
5: Máme.
6: Bundu a sovčelky s kočičkama.
5: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
6: Tepláčky, tyhle mám děravý.
5: Máme tyhle s dvojitými koleny.
6: A hlavně méně.
5: Neboj, máš ho už v batůšku.
6: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
5: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes, so.
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Svatební den jako z pohádky?
12: Lázně vráž u písku.
11: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
12: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžérii.
11: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
12: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
11: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
12: Lázně pomlčka vráž.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
15: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
3: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: tak všechno mám.
1: A za 10 minut je tady pátá, posloucháte Hit Radio City, Vincent, Andrejka a taky Dominik vás zdraví. Pochmurné, ale vlastně místy slunečné odpoledne přejem. Hele, místo, kde je vždy slunečno, to jsou porodnice. A nebavím se o tom náhodou. Hledím Lucce pod ruce, co se na nás valí ve zprávách. Podolí a Apolinář. Víte oba, že jsou to porodnice.
2: Apolinář, nejkrásnější budova v České republice.
1: Že jo?
2: Harry Potter vibes.
3: Mm-hmm.
1: A myslím, že se tam taky jako narodí mudlové, ale kouzelní děti.
2: Tam jsou jenom, myslím, kouzelní děti, no. Já jsem se tam nenarodil.
1: Můj syn, jo?
2: Tvoj syn, jo? A on je trošku kouzelný.
1: Takhle, my jsme tam strávili na sále, schválně napište, přátelé, rekord, 19 hodin.
2: 19 hodin?
1: 19 hodin, moje přítelkyně, u Apolináře, vedle nás to bylo jak přátelích, se to střídalo, tam jedna paní rodila, druhá, třetí,
2: takže
1: čtvrtá.
2: Takže tvoje přítelkyně, jí trvalo delší dobu to dítě porodit, než se ho s tebou udělat, od té doby, co jste se potkali.
1: Já myslím, že ty pokusy o dělání, kdybychom smrskli na jeden časový údaj, furt to není 19 hodin.
2: Není ani 19 minut u vás, Domčo, to bylo na poprvý.
1: No, Coldplay, hezké odpoledne.

0: ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. A natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Berte to počasí pozitivně. Aspoň ten ohňostroj od Katy Perry půjde vidět. Za pár minut, konkrétně dvě, jsou tady zprávy, ale předtím ještě na dopravu s Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na trase z Kutné Hory směrem na Prahu před odbočkou na Kolín bourala dvě auta. Tady počítejte s komplikacemi v obou směrech. Hradecká dálnice 14. kilometr směrem na Prahu, tady stojí u krajnice porouchané osobní auto. Zdržení by mělo být spíše nárazové. A ještě jedna informace z dálnice, tentokrát D6, 5. kilometr směrem od Prahy na Karlovy Vary. Tady překáží porouchané osobní auto, čeká se na odtah a vy nabíráte spíše nárazové zdržení. Naopak s 5 až 10 minutami počítejte na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a také na úrovni Slivence směrem k letišti nebo na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. domo@elektro.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Rádia.cz Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, pěkné dopoledne. Dvě největší pražské porodnice, Podolí a Polinář, se slučovat nebudou. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Informace z článku serveru Aktuálně.cz odmítl na sociální síti X také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V pražských porodnicích loni rodilo bezmála 13,5 tisíce žen. Za 10 let se počet porodů snížil o zhruba čtvrtinu. Bezbariérové, klimatizované a motorové. Na středočeských železničních tratích budou jezdit nové modernizované vozy. Doplní mě mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
8: Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
1: První vozy už v Nymburském depu dokonce jsou. Agentura Czech Tourism přejde k 1. říjnu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Následně se začlení do agentury Czech Business, která bude zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Svaz obchodu a cestovního ruchu rozhodnutí vlády uvítal. Tenista Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrick Rickl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům. Hrát se bude na tvrdém povrchu 18. a 19. září v pražské O2 aréně.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
1: Zítra nás čeká nejchladnější den z celého týdne. V průběhu noci se ochladí na 12 stupňů. Bude většinou oblačno, ráno polojasno, vítr chladnější od severozápadu. A zítra nás čeká většinou oblačný polojasný den, jen přechodně zataženo. Maximální teploty jen zlehka nad 20.
7: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
0: Jo, tak zítra to bude na Gisku. Zdraví vás Vincent, Dominik a taky Andrejka. Ahoj po páté.
10: Ahoj, máš takovou svoji oblíbenou Gisku?
0: Mám jich hned několik, dokonce takový ty růčo dělaný s folklorními vzory.
10: Andrejko, rychlý kvíz. Kluci, Gisku nebo kožená bunda?
11: Těžký.
10: Říkám rychlej kvíz.
11: Dobře, dobře, kožená bunda.
10: Kožená uplý kalhoty nebo široký kalhoty?
11: Tak vůbec, že se na tohle troufáš ptát.
0: A že se ty slimky líbily vám, holkám, že?
10: Široký, že jo?
11: Jo, ale tenhle ten vak už jel, hold hoši.
10: Domčo, v Ostravě jsou uplý kalhoty ještě stále, i tady v Praze ne.
0: Takže zítra jsem měl v plánu, vzhledem k tomu počasí, přátelé, přijít ve slimkách a v šisovaný kožený bundě s takovými krásnými vzory. Ruším, ruším, ale neuvidíte to.
11: Domi, nemusíš to vyhazovat, ono se to zase vrátí.
10: Ne, vyhoď to. Hit Radio
0: City. Mně se ale líbí, že Vince Andrejku nažavil pro navnadil na soutěž, kterou budeme mít.
11: Já jsem úplně nažavená.
0: Nažavená na Negoogli to, který si za chvíli zahrajem i s váma.

0: Mark Gember, posloucháte Hit Radio City. Když se podíváte ven, je tam počasí na deskovky, to se v éteru blbě hraje, tak si zahrajeme něco jiného.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
2: Přátelé, mám pro vás slovíčko. To slovíčko jste pravděpodobně nikdy v životě neslyšeli. A já po vás budu chtít, abyste na základě své vlastní intuice a kreativity nikoli za používání jakýchkoliv zdrojů externího zdroje, jako internetu, knížek a tak dále, abyste mi řekli, co to slovo znamená.
0: Mm-hmm. A to platí pro všechny z vás, takže schovat telefony, vypnout počítače, zapalte na mozkový buňky.
3: Už se zase vracíme zpátky do roku 2005.
2: Přesně, přesně.
0: Dobře.
2: A toto slovo zní omfaloskepsis.
3: Tak to je jasný zaklínadlo.
2: Omfaloskepsis.
1: Negoogli to.
2: Co to je?
3: Zaklínám tě.
2: No ale jako co? Jako
3: omfalosmastexis.
2: A co se mi stane, když to teda řekneš omfaloskepsis?
3: Máš obrovský křeče v břiše.
2: Počkej, počkej, frajerko, počkej si, jsi blízko.
3: Ne.
0: Nemůže být blízko. Omfaloskepsis najednou křeče v břiše, jo?
2: Je lokačně blízko.
3: Lokačně blízko.
0: Máš skepsis, mám tam tu skepsis.
3: Takže na hrudi, úzkost. Úzkost.
2: Když ti někdo řekne, že jsi blízko, tak neměň tu část těla.
3: Tak myslela jsem si, že lokačně, takže to může být i lehce tak, nad křečmi.
2: Ne, tak tím pádem lokačně jsi přesně, takhle ti to ještě řeknu.
0: Kamarádi, co teď víme, soustřeďme se na břicho teda a jenom co s tím břichem je.
3: Máš hlad, krůčení v břiše.
2: Myslíš, že by to mělo takhle jako sofistikovaný název? Omfaloskepsis?
0: Přátelé a Andrejko, to skepsis.
3: Latinský název?
2: No to jsi ale nic neřekla, to jsi jen popsala, co slyšíš.
0: Je to latinský název.
2: Není, ano, ale pro co?
3: Musí se to operovat? Slepák.
2: Ne. Domčo, co myslíš ty tímto skepsis? Ty na to často narážíš a pak se z toho vzdaluješ. Proč skepsis?
0: No tak jako pochybnosti. Bolí vás břiše, protože máte pochybnosti o něčem, nějakým fiktivním scénáři v hlavě.
2: Nejsou to pochybnosti, ale pomůžu ti. Má to nějakou spojitost mezi myslí a břichem.
0: Mm-hmm. A víte co? Teď chvilku necháme hádat my vás. Pište na náš WhatsApp, nahrávejte hlasovky 777-937-777. Andrejko, máš další tipy?
2: Tak si je nechám potom.
3: Nechám si je na potom.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio.
0: Jak bylo to slovíčko ještě Vincente?
2: Ti ho řeknu, ale nesmíš mi tam zase něco pustit. Omfaloskepsis, omfaloskepsis, a na teď l'amour toujours.

0: Tak co? Taky si lámete hlavičky? Jo, my taky. Shakira, posloucháte Hit Radio City, to všechno víme. Taky dokonce, že je 17 hodin 20 minut, ale furt nevíme jedno.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
2: Přátelé, naše slovíčko dnešního dne je omfaloskepsis. Omfaloskepsis. Moje nápovědy byly takové, že to souvisí s břichem a taky s hlavou. Ale jak?
3: Tak vyloučili jsme pochybnosti. Ale souvisí to stále trochu s nimi. A já přicházím s jedním typem. Nervozita.
2: Nějakým způsobem jo. Je v tom zakomponovaná ta nervozita, ale není tam zakomponovaná tím stylem, že by si z toho byla nervózní. Naopak, poradím vám hodně, pomáhá to od nervozity.
0: Kamarádi, vy určitě ještě pište nebo nahrávejte hlasovky 777-937-777. Objevují se tady různé takové nápoje, které si dáte předtím, než pijete alkohol. Jo, vyprošťováky a podobné věci píšou posluchači. Je to něco takového?
2: Řekni mi, že by to mohlo fungovat jako vyprošťovák z nějakého třeba smutku nebo právě nervozity. A je to něco společného s břichem. Tak pojďme možná... Chcete poradit?
3: Třezalkový čaj.
2: Ne, chcete poradit, ale potřebujete poradit?
3: Potřebujeme, nutně.
2: Přátelé, co máte na břiše?
0: Pupík.
2: Ano.
0: Špinavý pupík.
2: Ne, a je.
0: Vypouklej pupík.
3: Mluv za sebe.
2: Počkej, hele, takhle ti poradím. Pokud máš špinavý pupík, tak to znamená, že jsi dlouho nedělal omfaloskepsis.
0: Aha. Nebral jsem si takový ten žmolíček, co znáte všichni, co tam zůstává po tečku?
3: Nesmíš strkat nic do pupíčku.
2: To znělo jak věta
0: můžeš
2: od Gluma.
0: Můžeš nám to zopakovat.
2: To je jak Gluma, kdyby Glum přišel do studia. Nesmíš strkat do pupíčku.
3: Můžeme se prosím vás vrátit k tomu zaklínadlu zpátky.
0: K tomu špinavýmu pupku.
2: Tak poslouchej, když jsi dlouho neměl pupík, to znamená, že co? Že jsi špindíra, ano nebo ne? Ty, ne,
0: no,
2: ptám
0: no
2: se,
0: tak ano,
2: ty,
0: ano.
2: Ne, počkej, ty, jestli seš ty špindíra, se ptám. A ty tady rozhodnutně, ano, ano. Seš špindíra, Dominiku, ano nebo ne?
0: Ne.
2: Nejseš, tím pádem. Pokud nejseš špindíra, ale měl jsi špinavý pupík, co to znamená?
0: Že jsem zapomněl.
2: Že jsi zapomněl, ano. Že jsi zapomněl, přesně. A proč jsi zapomněl? Protože...
0: Jsem měl jenom šulínka prdelku a šel
2: dál. Ježiš Maria, ne! Kam utíkáš? Já se tě snažím pomoct, zatímco ty se zase snažíš se zabít tady normálně rádiově. Co to znamená, když máš špinavý pupík? Klidně to budeš mít ještě 4 hodiny ten vstup, mě to je jedno. Přijdeme na to. Když máš špinavý pupík a nejseš špindíra a zapomněl jsi na to, tak proč? Co může být ten důvod? Že se do toho...
3: Spoleháš na to, že ti ho umyje někdo jiný.
2: No a nebo že jsi ten pupík dlouho co?
3: Nemyl.
2: Neviděl.
3: Neviděl.
2: Takže co by mohlo znamenat omfaloskepsis?
0: nadměrný břuch, obezita.
2: Já tady normálně házím perly sviním.
0: No tak.
2: Omfaloskepsis je aktivita, při které se koukáte na svůj vlastní pupík, jakož formou meditace.
0: To se dá, proč mě to nenaučil, znáte to, přátelé?
2: Protože máš špinavý pupík, ty by si z toho ty deprese dostal ještě horší.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio. To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: To musíte zažít se Slevomatem je tady a já opět vítám Richarda ze Slevomatu, ahoj.
5: Ahoj, a než přijdu s klasickou dávkou inspirace, tak mám hned na začátek takovou otázičku.
4: Jsem k tvým službám.
5: Víš, co to jsou skotské střiky?
4: Přiznám se, nemám tušení. Podle mě je to teda vinej střik se skotskou, ne?
5: Kamaráde, tak to bys dopad stejně jako já. My jsme byli na hotelu ve Varech a v rámci pobytu jsme tam měli napsaný nějaký skotský střiky. Tak jsme si to dali na večer, že jako pohodička. A reálně jsme šli na ten bar, ať nám to umíchaj. No a týpek se nám tam totálně vysmál a poslal nás do wellness.
4: Nepojde.
5: No, takže tam nás slíkli a dali nám skotský střiky.
4: Počkej, to zní jako děsivě, co to vlastně?
5: Hele, stojíš u zdi a stříkají na tebe střídavě teplou a studenou vodu. Je to docela sranda. Jako.
4: Tomuhle říkám jako skvělá historka.
5: No, tak jsem chtěl říct, že teď na Slevomatu najdete ty nejlepší lázeňský pobyty s extra slevou, jenom si když tak vygooglete nějaký neznámý pojmy.
4: Ano, děkujeme za dobrý tip. Já se teda spíš podívám po nějaký, já nevím, třeba koupeli v minerální vodě nebo tak něco.
5: No, určitě najdeš. Hele, těch procedur a lázeňských pobytů je teď na slevomatu spousty, takže můžete zkoušet.
1: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
10: Nejlepší den prázdnin. Čtvrtek 20.

0: děti a rodiče. A taky prosecco a ty nejlepší piknikové dobroty. Čtvrtek 20. srpna od 16 hodin Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic s Vitrariem City. Festival, který... Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic s Vitrariem City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě.

0: Některé hity můžeme slyšet znovu a znovu. Právě teď krátce po půl šesté Passenger na Hit Radio City.
1: Přátelé, tíží vás finanční situace? Máme pro vás řešení.
0: Možná by to chtělo trošku jiný podkres, to říkáte. Zatím jenom začni hlasem. Trápí vás finanční situace?
1: Přátelé, trápí vás vaše finanční situace? Hit Radio City pro vás má řešení. A to je, jeďte si k moři pro peníze. Pozor, dovolená k moři, to není, počkej, tady to jenom ať víte, tady to není reklama.
0: No tak v tom případě to můžeme pokračovat v podkresu.
1: Tohle není reklama. Tady to je historka, která se stala ve skutečnosti ve světě, protože na Sicílii najednou teďkon lidi plavali v moři a z ničeho nic kolem nich začaly plavat stovky tisíc eur, takže několik milionů korun.
2: Jak ve filmu.
3: Není možný.
1: Protože nějaký asi pravděpodobně dealeríček nebo kriminálníček utíkal a naházel igelitky do moře. A ty igelitky byly plný peněz a vyplavali a lidi, co se tam koupali, najednou plavali v moři peněz. To se stalo.
3: To je neuvěřitelný. Kde jsme byli, když ne na Sicílii?

0: ladíte Hit Radio City. To bylo, ale co bude, o tom vám hned řeknem. Co takhle slyšet tohle? A stačí, stačí. Nebo tohle? Že chci být tvým mat. Nebo třeba nás? Už ve čtvrtek, a to v parku Ladronka.
1: Ano, City Picnic je opět tady. Srpnový City Picnic, náš úžasný festival, kde budeme mít o zábavu postaráno. Andrejko, co nás tam čeká?
2: Dokonce budeme myslet i na ty nejmenší. Čeká nás La Tropical, Bobík a kamarádi. A pak taky my tři.
1: No ano, samozřejmě. A dále následuje Miraj Navrátil. Potom Komikace, naše improvizovaná skromná zábava. A nakonec...
2: Richard Krajčo a Nikolas Grigoriadis.
1: Což
0: to je dobrá. Je to Řek a má saxofon.
1: Ano, je fantastický. Takže přátelé,
2: přijel zdaleka.
1: Vidíme se tam. Radio City Picnic.
0: Co bude pořádná akce. A je to zdarma, doražte.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Svatební den jako z pohádky?
14: Lázně vráž u písku.
13: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
14: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
13: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
14: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
13: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
14: Lázně-vráž.cz.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
16: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
17: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
18: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: si vybrali, že vaši parťáci na tenhle pracovní týden bude Hit Radio City. A taky tahle povedená trojka. Vincent, Andrejka a Dominik se loučí.
1: Mějte se krásně, přátelé, a brzy zase naslyšenou.
2: Dneska jsme se rozvěděli, že rok 2005 byl krásný. Ale já vám něco řeknu. Já si myslím, že další rok bude taky krásný. Tenhle nic moc. Ne, samozřejmě, že i tenhle každý den je nádherný, protože víte proč? Protože jsme tady společně na Hit Radio City.
0: A můžeme vám být ještě blíž. Vidíme se všichni?
1: Vidíme se.
0: A říkám, vidím se ne zítra, ale na City pikniku už ve čtvrtek, protože tam se fakt uvidíme.
2: Ano, doslova se uvidíme, nejenom slyšíme, tak přijďte, ať máme bulvy naproti sobě.
0: Těšíme se.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Cestu po Pražském okruhu na úrovni Slivence směrem k letišti brzdí kolona. V těchto chvílích na 10 minut. Dlouhé zdržení je také na Štěrboholské v obou směrech a v centru metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek vzroste od 1. ledna na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat půjde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Silná bouřka odpoledne v Pardubickém kraji způsobila výpadky elektrické energie. Bez proudu je na 4 tisíce domácností. Na vedení vysokého napětí je 8 poruch. K nejpostiženějším oblastem patří Chrudimsko, Pardubicko a Orlicko-Ústecko. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes po jednání kabinetu.
9: Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
2: Jedním z prvních úkolů bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit je chce pak cíleně s lidmi z obcí a krajů. Preznicové lázně v Jeseníkách řeší akutní zažívací obtíže. Hygiena eviduje 111 případů mezi klienty a návštěvníky. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím neznají, epidemiologické šetření pokračuje. Lázně jsou nadále v provozu, přijali ale doporučená opatření.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: V noci a ráno oblačno, polojasno, ojedněle, ještě s přeháňkami a na východě doznívající bouřky. Nejnižší ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a zítra proměnlivo, místy přeháňky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a opět přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a chladnější severozápadní vítr.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste dneska moc nezmokli, jenom tak příjemně, jo? Tak, jak je to v létě, prostě hezký.

Anaka a Nebe. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Mám na vás důležitou otázku. Ulevilo se vám trochu? Přece jenom se konečně o pár stupňů ochladilo, taky začalo pršet. Koho to dneska potkalo víckrát ten déšť, ať zvedne ruku? Přiznávám se rovnou bez mučení, že se hlásím, do práce jsem ráno přišla, takže jsem měla mokrý kalhoty až ke kolenům. Ale to se samozřejmě stává a jsme rádi, že konečně prší. Tak jestli se vám taky ulevilo a najednou jste takový víc fresh a všechno je lepší, tak je to super. A nezapomeňte, že to tak bude celý týden. No a k tomu tahle skvělá věc, especially for you, Kylie Minogue a Jason Donovan. Jdeme na to.

0: tuhle hru můžou hrát dva. Jasně, já a vy. Bobby Brown za námi na Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 6:45, pondělí. Pokud už jste doma z práce, tak důležitá a naprosto skvělá zpráva, přežili jste pondělí. Jupi! Důležitý je radovat se z maličkostí, jo? Takže prosím vás, jste skvělí, zvládli jste to. No a pokud naopak v práci ještě jste, nebo tam třeba míříte, tak to zvládnete i tak, jo? A soundtrack k tomu budete mít výborný, to slibuju. Vám totiž za chvilku pošlou třeba Mike and the Mechanics, taky Taylor Dane nebo Mick 21, tak buďte s námi.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
11: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Praho, pozor! Největší rodinný mejdan ve městě je tady! City Picnic na Ladronce s Hit Rádiem City, Miraj, Richard Krajčo, Bobík a skvělý program pro děti a rodiče. Čtvrtek 20. srpna od 16 hodin Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic s Hit Rádiem City. Festival, který se vejde na deku.
17: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
18: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečného rána.

0: asi ty.
1: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Mik 21 a Snadné je žít. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já mám tady motivaci pro všechny politické strany, uskupení a tak dále, takhle před komunálkama, jo. A pro vás, asi motivaci za vašima reprezentantama dojít a říct, tohle chceme. Protože prosím vás, pojďme se inspirovat v Řecku, jo. Protože starosta jedné obce tam řeší to, že místní děti nemají žádný hřiště. Jo, ono je v plánu už asi od roku 2017, ale známe to, tahanice, razítka a tak dále. No a tak to dělá trošku jinak. A za mě je to naprosto skvělý. On každý den na dobu od 9:30 večer do půlnoci uzavírá hlavní silnici pro veškerý provoz, aby si děti měly kde hrát. Je to skvělý, tak v Řecku se chodí spát, že jo, později, takže to není, že by děti ponocovaly. A mně se to líbí. Co kdybychom takhle prostě, nevím, na půlnoc zavřeli třeba D1 a řekli, hele, teď si tady budou děti hrát, jo. Jako přece jenom odpadla by taková ta příšerná otázka.
1: Co děti mají si kde hrát?
0: Tak uvidíme, jestli se to podaří zrealizovat.

0: No a jde to i bez složitýho textu. Bananarama s námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Za chvilku 6:45, pondělí, ochlazení konečně dorazilo, déšť taky. Pozor teda, mají být bouřky, jo. Tak jestli máte venku něco cenného, květiny, nějaký kola drahý, případně partnera, tak to možná radši schovejte, jo. Ale zároveň je to letní deštík, no, to je dobrý. Douší za chvíli Jimmy Cliff, taky Ingrid nebo Mark Almond.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
3: Březová.
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
3: Březová.
4: Resort Březová.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
3: A s jednorožci i dinosaury!
2: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: 7. hodina je tu, krásný večer vám všem. No a pozor, tu 7. hodinu odstartujeme legendárním hitem. Tohle je hra.

Lionel Richie, to je prostě král. Song Hello právě teď za námi na Hit Radio. Hezký večer, prosím vás. Nechá vás váš šéf si v práci číst? Asi ne, jo. Ale teď si vemte, jak často v práci scrollujeme na telefonech. To je v pohodě, nebo jako asi to není v pohodě, ale děje se to hodně. No a přitom, jo, to mi přijde mnohem horší, než to, že teď strojvůdce jedný švýcarský železniční společnosti dostal okamžitou výpověď za to, že si při řízení soupravy četl v knížce. Přitom jako, já vím, že to je blbý, jo, a při řízení byste číst neměli, ani scrollovat na telefonu a už vůbec ne řídit vlak, když vezete spoustu dalších lidí, jo. Ale ten člověk se prostě chtěl jenom trošku dovzdělat, no, a dostal za to padáka. Tak prosím vás, opatrně, sice jasně, čtení je vášeň, jen teda do práce a kor za volant nebo do vlaku, to prostě asi nepatří. No nic, radši si dáme další hity.

0: Tak kdo měl taky jejich plakát v pokojíčku? Sugar Babes a Round Round. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že díky tomu je i to pondělí vlastně o něco snesitelnější. Mělo by být, jo? Alespoň malinko. Sweet dreams are made of this. Who am I to decide? Za chvilku už třeba Eurythmics a jejich Sweet Dreams nebo Pet Shop Boys, tak si to nenechte ujít. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
11: Hit Radio.

Geniální song Nothing Else Matters a Metallica v éteru Hit Rádia. No a teď k další naprosto geniální věci. Prosím vás, mám tady takovej tip, jo. Pojedeme všichni do Pardubic. Pojedeme na výlet. Protože tam teď rok oslavila restaurace Struhadlo. A co mě teda jako dostalo, je to, že oni si k těm narozeninám nadělili sírovou degustaci. Jako smažený síry. A jestli někdo fakt miluje smažák, to jsem já, jo. A věřím, že nejsem sama, páč, to je jedno z našich posvátných jídel v Česku, že jo. Prosím vás, oni se jako specializují na zajímavý strouhanky a mají třeba jako preclíkovou s čorýzem. To je tak skvělý, jak to zní. Jsem si tím naprosto 100% jistá. No tak kdyby něco, jo, tak víme. Potkáme se v Pardubicích. No a taky se potkáme tady s Madonou, minimálně u nás v playlistu Ray of Light právě teď.

Skvělá kombinace Whitney Houston a Enrique Iglesias. Jste z Hit Radiem, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali jako svoje pondělní parťáky. Doufám, že vám ty skvělý hity, to nejlepší z 80. 90. a milénia, že vám to zlepšuje náladu, jo? A že ten večer je díky tomu prostě takový hezčí. Protože to tyhle songy prostě umějí. Hele, teď třeba za chvilku tohle, jo? Prostě kdo by neměl rád Backstreet Boys? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Krištof.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Osmá hodina je tu, krásný večer s vámi stále, Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď legendární Falco.

Shania Twain na Hit Radio, krásný večer. No a co si takhle vyrazit pro vánoční stromek klíjo v plavkách? Ale jo, beze všeho, nahané, klidně. Prosím vás, pěstitelé na Prostějovsku spustili uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromků. Ještě, že se to počasí trošku pokazilo, jo, ale tam normálně fakt chodili lidi namazení opalovacím krémem a vybírali si jedle na prosinec. Jako super je, že ceny jsou samozřejmě někde jinde, než potom v prosinci, a navíc si už teď můžete vybrat ten úplně dokonalý, fantastický strom, jo. A pak to neřeši v prosinci. Hele, vlastně je to docela chytrý. Tak vlastně možná to naopak schvalujeme a možná jo, možná je to dobrý. Pokud to teda neuspíší ten stres, který z Vánoc prožíváme, tak jinak, hele, stromky v prosinci, schvalujem. Entrance právě teď.

0: Tohle je taky neskutečná pecka Outkast a Miss Jackson v éteru Hit Rádia. Přeju krásný pondělní večer, pokud je to možné. Ale jo, večer už jde. Rána jsou horší. Já myslím, že teď už byste snad mohli být v pohodě. Doufám. Ideálně, že už máte aspoň nohy nahoře. Pohodička, jo. K tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a bude to doslova sen. MC Erika Barbara, k tomu Alcazar nebo Alphaville.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
3: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.

passion of the groove.

v éteru Hitrádia, krásný večer. No a už i svišti jsou na OnlyFans. Pozor, ne bobři, ale svišti, jo. Kaliforničtí vědci, kteří zkoumají sviště, mají totiž problém, protože stát jim odmítl financování. Bylo několik pokusů, debat, prostě ne. No ale tak jako ten výzkum se z něčeho platit musí, že jo. Takže se rozhodli jít na to kreativně. A mezi těmi kreativními způsoby je právě i stránka na OnlyFans, kterou teď mají tyhle svišti. Je to extrémně roztomilý. Za mě je to vlastně geniální nápad, jo, protože na OnlyFans víme, tam je obecně hlavně jako na hotinky, tak očividně tam najdeme i pár chlupatých jedinců. A já si myslím, že kdybychom místo na hotinek měli právě třeba jenom prostě roztomilý zvířátka na internetu, tak nám všem bude o dost líp. Manic Street Preachers do vašich uší právě teď.

0: Rihanna prostě ví, jak na to. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Opravdu vám přeju krásný večer. Doufám, že máte pohodičku aspoň malinko. Za chvilku 9 hodin, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Moc si užijte hezký zbytek večera. Nenechte se ničím rozhodit. Do celé ještě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás třeba M People, R.E.M. nebo Sandra. Mějte se hezky, ahoj.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Hit Radio.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: Radio City.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí,

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hit Radio. Hit Radio.